Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a také bude doznívat déšť. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Jste s rádiem Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Lidinský. Je tu nový den a to pátek 7. srpna a svátek má Lada. Narozeniny dnes oslaví například sochař Pavel Opočenský, jemu 72 let, dále zpěvák a účastník soutěže Česko hledá superstar Sámer Issa a tomu je 40. A když se podíváme za oceán, tak narozeniny má dnes také americký herec, známý hlavně jako speciální agent Fox Mulder ze seriálu Akta X. David Duchovny a tomu je čerstvý 66. Všem oslavencům blahopřejeme.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát,

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě,

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz. Proč ty

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno a je zataženo. Místy se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 21 až 17 stupňů. Páteční obloha bude jasná až polojasná. Ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost a také bude doznívat déšť. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů. Na horách bude kolem 19. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a pomalu se probouzíme do pátečního rána s datem 7. srpna. Svátek má Lada. Tomuto jménu se přiřazuje slovanský původ. Jeho význam není zcela jednoznačný. Jméno bývá spojováno se staročeským slovem Lada, které se překládá jako dívka nebo pana. Jméno ale může souviset také se slovem Lad ve významu pořádek. No, zrovna jsem si říkal, že to teď mám doma takové bez ladu a skladu, tak všem pořádku milovným Ladám přejeme z Blaníku všechno nejlepší.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Krásné ráno, je pátek 7. srpna, dnes má svátek Lada a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Zámecká zahrada a náměstí hostí Čochtanovu Třeboň, setkání vodníků a dalších vodních postav a postaviček. Hlavním lákadlem pro děti je Čochtanův pohádkový svět v zámecké zahradě. Akce potrvá do 9. srpna. Deštné v Orlických horách začíná 35. ročník svátku skla, tavení skla, dřevem. Akce potrvá do neděle a akci hostí areál Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. Eurocentrum v Jablonci nad Nisou pořádá 15. ročník bižuterní a sklářské výstavy Křehká krása. Dnes také startuje výstava Světla Brna v proměnách času a neb odknotů k LED technologiím. Vznikla u příležitosti 245. výročí zavedení veřejného osvětlení ve městě. V galerii města Přerova se otevře výstava největších českých ilustrátorů. Nabídne díla 10 nejvýznamnějších výtvarníků této tvorby. A nakonec se přesuneme do našeho hlavního města. Na Letenské pláni se dnes bude konat koncert Marka Ztraceného. Bude dosud největším v jeho kariéře. Začíná v 8 hodin večer. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Dobré ráno, tak jsme se opět dočkali. Víkend už nám klepe na dveře. Je pátek 7. srpna a vy posloucháte Rádio Blaník.
1: Vlasta Suk na Rádio Blaník.
0: A víte, co to mimo jiné znamená, že se nám přiblížil víkend? Že zítra opět někomu z vás přivezu tu vynikající pochoutku, 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Jak si ji můžete vyhrát? Připomenu za chvíli, ale teď vám budu hrát hezky česky. Tak si to užijte.
1: Hezky česky na Blaníku.

0: Tak tohle byla další hezká česká písnička pro vás. Já přeji dobré ráno s Blaníkem a připomínám, že už zítra přivezu někomu z vás 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka. Takže si díky Blaníku užijete parádní letní grilovačku zdarma. Už máme hromadu spokojených výherců. Na Vysočině jsme navštívili Golčův Věníkov a potěšili výherkyni Lucku. V Plzeňském kraji se radoval posluchač Jirka z Rokycan, v Královéhradeckém kraji Zuzka z Třebechovic pod Orebem, anebo v Čeperce v Pardubickém kraji posluchač Standa.
1: Paráda, líbí se mi to.
0: Kdy jste se přihlásil?
1: 14 dní to je.
0: A jenom jednou? Nebo s námi zkoušíte hrát už dlouho?
1: Hraju i takhle ráno, co jsou peníze, že jo? Jak se platí ty, že jo?
0: Účtenky.
1: Účtenky.
0: A vyhrál jste někdy?
1: Vyhrál jsem letos.
0: No paráda, takže dvojnásobně? Takže jednou peníze a jednou šunku.
1: Ano.
0: Takže Standovi ještě jednou gratuluju. No a zítra přijedu třeba právě k vám. Jak na to? Navštivte naše webovky radioblaník.cz, zaregistrujte se do klubu posluchačů, přihlaste se do hry a napište, kde a jak si užíváte léto s Blaníkem. Když k vám dorazíme a uslyšíme Blaník hrát, šunka na kosti bude vaše. Tak hodně štěstí.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
0: Ano, Krajánek vám dělá radost třikrát týdně. Posloucháte Rádio Blaník, teď mezi 5. a 6. hrajeme jenom hezky česky. Jdeme dál.
2: Tajemný rok Rádia Blaník. Každý všední den v 9.

Radio Blaník je s vámi i v pátek 7. srpna, kdy svůj svátek slaví Lada a své 41. narozeniny má zpěvák Sámer Issa. Blahopřejeme. Máme před víkendem, možná už taky plánujete nějakou grilovačku nebo ohýnek. V tom případě nezapomeňte, že vám i tentokrát budeme servírovat písničky k táboráku v sobotu a v neděli mezi 18. a 19. No a k tomu vám nabídneme i tentokrát další živou nedvědovku od mladých nedvědů. Tak si to nenechte ujít. Za chvíli bude půl šesté, před námi čerstvé zprávy a pak vám opět budu hrát hezky česky. Dobré ráno.

Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Počasí dál přepisuje tabulky. Svůj nový absolutní rekord zapsalo už 77% měřicích stanic v Česku. Podle meteorologů se někde maxima, která jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne, přepisovala opakovaně. Příměstské vlaky v Praze a ve Středočeském kraji budou od roku 2030 dál provozovat České dráhy. Výsledek tendru schválili středočeští krajští radní. Teď ho musí schválit ještě ti pražští, jak napsali Hospodářské noviny. V italských Alpách zemřela při túře s rodinou 13-letá dívka z Česka. Neštěstí se podle záchranářů stalo u hory Cima di Valbona. Dívka se zřítila z asi 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku, vážným zraněním ale podlehla. Fotbalisté Jablonce se v konferenční lize přiblížili postupu. V úvodním utkání třetího předkola porazili 2-0 RFS Riga. Naopak třetí předkolo v evropské lize se nepovedlo Hradci Králové. Ten nestačil na favorizovaný turecký Besiktasy a prohrál 0-1. To byly dnešní první zprávy. Přidám ještě informace o počasí. Po vedrech se dneska dočkáme mírného ochlazení. Čekáme jasno až polojasno. Teď po ránu může na Moravě a ve Slezsku ještě doznívat déšť. Teploty přes den vyšplhají na 24 až 28 stupňů. Na Moravě ale bude opět tepleji, tam může rtuť místy atakovat i tropickou třicítku. V 1000 metrech na horách naměříme maximálně 19. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Celé léto vám hrajeme hezky česky, navíc ryze české písničky si můžete užívat každý den mezi 5 a 6 ráno a taky mezi 12 a 13 hodinou. Zdraví vás, Vlasta Suk. Máme pátek, je před víkendem a teď bych tu pro vás měl tip, kam vyrazit. Zvu vás na místo, kde zakotvil známý Legio vlak. Tento víkend, respektive už ode dneška až do neděle, ho najdete v železniční stanici Martinice v Krkonoších. Spatřit ho tady můžete u příležitosti druhého krkonošského parního víkendu, který se to o víkendu uskuteční a kromě samotného legiovlaku bude po celý víkend jezdit na trati Martinice v Krkonoších, Rokytnice nad Jizerou, historická souprava tažená parní lokomotivou. No a k tomu všemu je taky připraven i bohatý doprovodný program. Například se můžete těšit na Martinickém nádraží, na kejklířská vystoupení, další zajímavé komentované prohlídky a tak dále a tak dále. Tak si to nenechte ujít. A co se týká samotného legiovlaku, tak z Martinic se přesune do Lomnice nad Popelkou, no a potom taky do Jaroměře. Rádio Blaník. Pro tuto chvíli se s vámi loučím, budu se těšit u mikrofonu Blaníku krátce před 16. hodinou, no a za chvíli už páteční dobré ráno s Petrem a s Adélou.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: No tak vstávejte, my vás nenecháme čekat. Tohle byl Divokej Bill a vstávej na Blaníku. A co dál? No dál to bude taky hezky česky. Po 6. hodině, třeba Olympik. Tereza Kendlová. A taky Lenka Filipová a Karel Zich. Hezky česky na Blaníku celé léto i v pátek 7. srpna. Teď je 5:55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí. Rádio
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnešek přinese slunečné počasí a letní teploty. Čekáme jasno nebo polojasno a odpoledne naměříme až 28 stupňů. Tolik o počasí a na řadě jsou zprávy s Eliškou.
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
0: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
0: Právě Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Pomalu, ale jistě začíná sezóna burčáku. V stavebnictví se v pololetí dařilo. Teplotní rekordy teď padají hlavně na Moravě.
2: Rádio Blaník.
3: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dřív než loni a stojí zatím počasí. Jaký má na plody vinné révy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
4: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohla začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu, na burčák.
3: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Stavebnictví v České republice má za sebou podle analytiků úspěšné pololetí. Nicméně rizikem dalšího rozvoje může být nedostatek pracovníků na trhu. Problém stavařů tak nemusí být nedostatek zakázek, ale málo lidí, kteří by je pokryli. Firmy tak stále častěji hledají pracovníky v zahraničí. Počasí dál láme rekordy a v posledních dnech tabulky přepisují hlavně na Moravě. Nová maxima za včerejšek zaznamenaly hned dvě stanice, a to ve Strážnici, kde bylo 38,5 stupně a v Ivanovicích na Hané, kde naměřili o stupeň méně. A u tématu zůstaneme. Teplotní rekordy zaznamenávají taky v moři. Nový rekord hlásí třeba Španělsko. Povrchová teplota moře u Malorky ve středu odpoledne přesáhla 33 stupňů. Podle meteorologů je celkově voda v okolí Baleárských ostrovů a v západním Středomoří letos nadprůměrně teplá. Tolik zprávy a teď je připravený Petr.
5: Díky.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: Dobré ráno, tak meteorologické stanice opět měřily rekordy. Stanice, kterou teď posloucháte, se jmenuje Rádio Blaník. Třeba tady dneska ráno taky naměříme nějaký rekord. Třeba to bude rekord ve vašich dobrých zprávách, kterým se budeme opět věnovat, abychom nějakou z vašich dobrých zpráv mezi 8 a 9 hodinou opět odměnili. Takže dobré ráno, je tady pátek, 7. srpna, Lady mají svátek a za minutu bude 6. A tohle je Olympik.

Tak to byla Tereska Kendlová a Diamanty na Blaníku. Máme teprve srpen, ale spousta lidí už přemýšlí nad tím, jestli nám září ještě dovolí posedět venku s kávou. A první dlouhodobé výhledy vypadají docela nadějně. Meteorologové předpovídají nebo naznačují, že i září by letos mohlo být teplotně nadprůměrné. Jinými slovy, léto se zatím teda nechystá balit kufry. Denní teploty by se podle dlouhodobých modelů měly často držet nad běžným průměrem pro začátek podzimu, takže nás čeká zřejmě příjemné babí léto. Ochlazení samozřejmě přijde, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by mělo být výrazné anebo dlouhodobé. A meteorologové teda zároveň připomínají, že výhled na několik týdnů dopředu ukazuje spíš trend než přesnou předpověď. Stačí jedna tlaková níže a všechno může být jinak. A jedna taková tlaková níže nám přinesla teď alespoň malé ochlazení, že se v noci dalo vyvětrat. Jak to ale bude dál, tak o tom bude řeč už za malou chvíli. Vy jste s Blaníkem, dobré páteční ráno. Teď je 7 minut po 6 a tohle jsou OMD.

0: Made of Orleans a OMD na Blaníku 10 minut po 6. Pojďme na to počasí. Co nás teda čeká dneska o víkendu?
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Krásné ráno, máme tady mírné ochlazení a jak to bude vypadat ve zbytku dne a o víkendu, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá momentálně?
3: Dobré ráno, tak v tuto chvíli máme v Čechách jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku je oblačno až zataženo a na východě místy prší. Teploty se nejčastěji pohybují od 21 do 16 stupňů, na západě je i kolem 14, nejchladněji je na Rolavě, kde je přibližně 6 stupňů Celsia, z níže položených stanic je nejchladněji v Tachově, kde je 10 stupňů.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Tak dnes bude slunečno, jasno až polojasno na Moravě a ve Slezsku bude ráno a dopoledne ještě velká oblačnost a na východě bude ještě doznívat déšť. Teploty dnes čekáme už nižší jako v uplynulých dnech, a to od 24 do 28, na jihu Moravy až do 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 19.
2: Co nás čeká o víkendu?
3: Víkend bude slunečný, bude jasno až polojasno, jen v neděli čekáme večer na západě přibývání oblačnosti, ojediněle i s možností přehánky či bouřky. Co se týče teplot, tak v sobotu čekáme minima od 15 do 11, v údolích až 8 stupňů, na jihu Moravy a v jižních Čechách 18 až 15 stupňů, v maximech bude od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 24 stupňů Celsia. V neděli budou minimální teploty v průměru o něco vyšší od 17 do 13, v údolích až 10 stupňů, v maximech už opět často přes 30 stupňů od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Na málo, naslyšenou.
0: Tak jsme to měli naservírováno na stříbrném tácu a víte, co je nejdůležitější? Že je pátek a že je před námi víkend. A teď na Blaníku tým. Dobré ráno.

0: Hanka Filipová, Karel Zejcha, Mosty na Blaníku. Přestože se trošku ochladilo, tak jsou místa, kam člověk asi ve více než 30 stupňovém vedru nezavítá na takovou tu první dobrou. Třeba Sklářská Huť, ale to by byla škoda, protože v Deštném v Orlických horách o víkendu ožije kus sklářské historie. Od dneška do neděle se tam koná 35. ročník tradičních svátků skla, tavení skla dřevem. Je to jedna z mála akcí, kde můžete na vlastní oči vidět, jak se sklo vyrábělo před stovkami let bez plynu nebo bez elektřiny, jenom s pomocí ohně a dřeva. Hlavní atrakcí je historická pec Magdalena, ve které skláři taví sklo tradičním způsobem a přímo před návštěvníky z něj foukají a tvarují výrobky. K vidění budou také ukázky rytí, broušení, malby na sklo, výroby vynutých perel, foukaných figurek a tak dále a tak dále. Ale součástí víkendu jsou i koncerty, v neděli tradiční dražba výrobků, prostě zlaté české ručičky v praxi. Takže pokud už nevíte kam, tak Deštné v Orlických horách by mohlo být takovým ideálním víkendovým cílem. Za chvíli už krátké zprávy a teď je 6:20. Rádio
1: Blaník. Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Dobré ráno přeje Eliška Votrubová. Lidé se dnes rozloučí s výtvarníkem a hudebníkem Milanem Knížákem. Pohřeb se uskuteční se státními poctami. Součástí tak bude státní vlajka, státní hymna i čestná stráž a na závěr zazní tři čestné salvy. Knížák zemřel 26. července, bylo mu 86 let. Začala sezona borůvek a napilno kvůli tomu mají v národních parcích strážci přírody. Lidé totiž často sbírají plody tam, kde nemají. Pokuty v řádech tisíců korun tak vypisují třeba na Šumavě. Pravidla pro sběr borůvek si připomeneme za půl hodiny ve zprávách. Policie od včerejška vyšetřuje úmrtí muže, který v Jaroměři skočil nebo spadl z mostu do Labe. Neúspěšná resuscitace trvala 20 minut. Policisté předpokládají, že šlo o účastníka festivalu extrémní hudby, který se koná v pevnosti Josefov. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku rekordně nízké. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%, což je nejméně od roku 2011. Globální dodávky plynu omezil konflikt na Blízkém východě. Tolik krátké zprávy a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Jo, není to s těmi borůvkami tak jednoduché, jak by člověk řekl, ale když se nazbíráte pár borůvek na koláč, tak vždycky říkám, to vám asi někdo hlavu neutrhne, když to není pro celou pekárnu. Za chvíli se vrátíme k jednomu z ranních hostů, za 3 minuty bude půl 7 a vy jste s Blaníkem. Dobré páteční ráno.

0: Hanka Zagorová, to by nebylo fér v pátečním dobrém ránu na Blaníku. No, nebylo by fér nepřipomenout si dalšího z ranních hostů na Blaníku. Na začátku roku jsem si takhle po telefonu pěkně popovídal s autorem Psa Gampa a jeho páníčkem taky, Filipem Rožkem. Ranní host
1: Radia Blaník. Dneska ráno si budu povídat s člověkem, se kterým se vždycky rád povídám. Na telefonu je autor příběhu Psa Gampa, Filip Rožek. Filipe, ahoj.
2: Ahoj, hezké ráno nebo dopoledne.
1: Tak zaprvé všechno nejlepší do roku 2026, protože se slyšíme poprvé.
2: Taky přeju všechno nejhezčí, samozřejmě.
1: A začnu asi touhletou otázkou. Jak se má Gamp?
2: No tak myslím si, že Gamp se má dobře. Konečně je pryč takový to období, kdy venku jsou slyšet víc petardy než cokoliv jiný.

0: let kočka.
1: Já už jsem tu kočku teda viděl, můžu prozradit její jméno?
0: Můžeš samozřejmě.
1: Jmenuje se Bel nebo paní Bel, je to tam spíš paní Bel, že
0: je
1: správně.
0: Je to paní Bel, ano, přesně tak. Mně se hodně často stává u té kočky, protože my jsme více jak roky hledali, aby byla vizuálně výjimečná. A ona, takový ten podtitul té knížky je, že jsou to dva světy v jedné bytosti, protože se tam bude snoubit ten fantazijní svět té holčičky s tím reálným. A my jsme hledali bytost, která vypadá tak, jako že jsou v ní dvě ty bytosti. A myslím si, že se nám to povedlo. Hodně lidí mi píše, že opravdu, jestli je to skutečná kočička, jestli to není výtvor AI. A já odpovídám, že opravdu se nám podařilo najít něco výjimečného.
1: To je nějaká rasa, nebo je to směska nějaká?
0: Je to majíčko bývalý, ale takováhle kočička se opravdu jako narodí jednou za čas. Je to taková, myslím, že říkají, že je to želvička a takových koček je hrozně málo, takže my jsme na ní čekali, až jsme se dočkali.
1: A chápu to dobře, že z toho příběhu vznikne kniha a film, nebo jak to je teda?
0: Ano, přesně tak, je to takový ten klasický model, jako bylo s Gumpem. Možná i spontánní, že nevíme všechno, co z toho vznikne, ale mělo by to začít knížkou a o filmu se taky bavím s Františkem Brabcem, ale co z toho dál bude. Já jsem sám v rámci Gumpa na začátku přemýšlel, že bude knížka, tak ty sám víš, co z toho všechno vzniklo, takže uvidíme prostě, kam dál se to narodí, nebo co všechno se z toho narodí a co bude.
1: No, říká si to o to vyloženě. Filipe, tak ještě jednou takhle držím palce, ať vyjde úplně všechno, co si plánuješ.
0: Moc děkuju.
1: Pozdravuj Gumpa, pozdravuj paní Bel a měj se krásně, ahoj.
0: Dobře, tak jo, ahoj, čau. Ranní host
2: Rádia Blaník.
3: Tak to byla další repríza jednoho z ranních hostů předprázdninových. Tohle byl Filip Rožek, autor Gumpa, a tohle už jsou Nedvědi a Kohout.

0: Tak tohle byl druh písniček, kterým říkám dobronáladová.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: A dobronáladovky vám teda, kromě toho, že vám je servírujeme samozřejmě celé ráno, tak vám je speciálně budeme servírovat mezi 8 a 9 hodinou, protože je pátek a v pátek tady máme vždycky na Blaníku šťastnou hodinku se speciálním výběrem dobronáladových písniček. Takže dneska opět mezi 8 a 9 hodinou a tam také odměníme nějakou vaši dobrou zprávu. Takže nám pište na 600 318 118, co vám v poslední době udělalo radost, co vás potěšilo, jakákoliv maličkost, napište nám o tom, třeba budete odměněni. Mě udělalo radost to, že se konečně alespoň trošku ochladilo a že jsme v noci vyvětrali. Jak to bude dál, Adel?
2: No, ty teploty budou dnes také trošku nižší i v tom zbytku dne, než byly v těch předchozích, nicméně pořád očekávejte místy až 30, a to hlavně na jihu Moravy. Jinde na zbytku území bude 24 až 28 a na horách okolo 19, jinak čekáme dnes jasno až polojasno. Ráno a dopoledne na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť.
0: A co si takhle poslechem Blaníku vydělat 15 000 korun? No, jde to. Stačí prostě jenom poslouchat. Tak více o tom bude řeč za chvíli. Za 3 minuty bude 7:15.
1: Víc nebo míň. Tentokrát pro vás máme pobyt v hotelu Kocourkov a vstupenky do pekla Čertovina.
3: A to v plné parádě, včetně wellness procedur a hromady dárků.
1: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo-čertovina.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Xindl X a Popelka, jedna z nejpovedenějších xindlových písniček, alespoň za mě.
2: Slunce dál svítí
3: na rádiu Blaník.
1: A i Xindl X tam zpívá v naší hymně, blanické hymně, to je on.
4: Jak zpívá a rozjasňuje den.
1: Slunce dál svítí se jmenuje ta naše hymna. Nadělili jsme se ji před 2 lety k našemu 25. výročí. A taky tam zpívají další, které znáte z našeho vysílání. Třeba Olga Lounová tam zpívá. A tu jste včera nepoznali.
5: Kdo pak nám to zpívá?
6: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď. A pořád nás to těší.
5: Tak kdo pak to je?
7: No, to je otázka.
5: No, tak povídejte, kdo to je?
7: Tereska Mašková.
5: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
7: Že jsem se netrefila.
5: Přesně tak. My budeme příště hrát o 15 000 korun.
1: Je to tak? A jak si těch 15 000 mohou naši posluchači vyposlouchat?
8: Je to jednoduché, tedy pokud potom samozřejmě v tom kole se trefíte, nicméně poslouchejte naše rádio a kdykoliv ve všední den od pondělí do pátku, když uslyšíte naší hymnu Slunce dál svítí od začátku do konce, tak se musíte dovolat jako první. To znamená, že jste ve hře a my vám pak pustíme takhle ukázku a uhádnete, nebo neuhádnete, který z těch 8 interpretů to zpívá.
1: Olga Lounová, Xindl X, Tereza Mašková, Indra Polák, tam je Igor Tymko s No Name, Kateřina Marie Tichá, Petr Kolář. No tak vám držíme palce. 15 000 korun. To se hodí, ne?
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: German Jackson, Piazzarura, When the Rain Begins to Fall, když začne pršet, to je to, co nás zřejmě nečeká. Ale co nás čeká, tak je třeba Vašek Neckář.
1: Mám trochu trému už teď, je ráno, je ráno.
0: Tereza Mašková.
2: Kam půjdem, kam až, jak promění.
0: A taky skupina Jelen. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po sedmé, teď je 6.54.
1: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.

0: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. V našem regionu je dnes po ránu příjemných 18 stupňů. Odpoledne pak teploty postupně vyšplhají na 28 a dnes bude většinou slunečno. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaká je situace na silnicích.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
0: Komplikace čekejte dnes po ránu na nájezdu na D3 na exitu 79 směrem na Benešov, kde osobák skončil ve svodidlech. Na místě jsou záchranáři a nájezd na dálnici je dočasně uzavřený. Na Mladoboleslavsku v Benátkách nad Jizerou v ulici Bratří Bendů na kruhovém objezdu u Lidlu se vyšetřuje srážka dvou osobáků. Tady čekejte silný provoz a kolony. A na Rokycansku opatrně na výjezdu ze Skomelna směrem na Lhotu pod Radčem, kde probíhá sečení. Tolik dopravní servis a teď zprávy s Eliškou.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Písek kvůli vyschlé Otavě mění zdroj pitné vody. Záchranáři apelují na bezpečnost na paddleboardu. Lidé vyráží do hor na borůvky. Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Hladiny českých řek stále klesají a zhoršující se stav sucha ovlivňuje i zásobování pitnou vodou. Problém řeší třeba Písek. Kvůli nízkému průtoku Otavy je mimo provoz úpravna vody. Město teď bere vodu z Římovské přehrady. Podle vodohospodářů ale problémy s jejími dodávkami nehrozí. Policie dál pátrá po paddleboardistovi, který zmizel při úterní bouřce na jezeře Most. Ve středu na stejném místě kvůli bouřce zachraňovali sportovce znovu. Záchranáři apelují na lidi, aby na paddleboardech používali bezpečnostní popruh. Pokud ho nemají, při pádu do vody se může prkno během chvíle dostat daleko od nich. Prezident Petr Pavel se jako fotograf stal členem klubu sportovních novinářů. Podle jeho předsedy splnil všechna pravidla. Pavel se fotografování věnuje dlouhodobě a zaměřuje se hlavně na motoristický sport. Třeba na konci července jako akreditovaný fotograf fotil na velké ceně Maďarska Formule 1. Zpráva Krkonošského národního parku připomíná pravidla sběru borůvek. Lidé se je mohou nasbírat pro vlastní potřebu, musí ale dodržovat pravidla ochrany přírody. Kde je sběr zakázaný, upozorňuje mluvčí KRNAPu Radek Drahný.
5: Je to vyloučené v klidových územích, která jsou při hřebenových partiích hor. Klidová území jsou tím nejcennějším, co v horách máme. Tam turista může vstoupit pouze po turistické značené cestě. Nesmí vstupovat do volného terénu. Druhé omezení souvisí s tím, že není možné lesní plody sbírat způsobem, který ohrožuje přírodu, který ničí podrost.
4: Jde o různé česáče, lidově označované jako hřebeny. Tolik zprávy, teď vám hraje zase Petr.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
6: No což o toho hrát a zpívat vám bude spíš Vašek Nickář, Tereza Mašková nebo Katy Perry, ale my k vám budeme s Adélkou mluvit a dělat vám co nejpohodovější to dnešní páteční ráno. Pokud jste se ještě nestačili podívat do kalendáře, tak kromě toho, že je pátek, tak je taky 7. srpna. Lady mají dneska svátek, tak vám přejeme všechno nejlepší. A přejeme všechno nejlepší i všem Aničkám, které už ten svátek měli, ale užijte si to taky.

0: Tereza Mašková, O nás dvou, Na Blaníku, Adel, to bylo O nás dvou. Co budeš dělat dneska večer?
1: No, no vidíš, co budu dělat dneska večer? Já jdu na večeři s kamarády.
0: S kamarády? A ty se navíc stejně vdáváš, tak jo. Letní koncerty Rádia Blaník. A já jsem ženatý, tak si udělej svůj večer podle svého. A víš co, já jedu do Chomutova s Terezou Maškovou. Ona tam bude totiž taky a můžeš závidět, protože právě do Chomutova vám přivezeme další z letních koncertů Rádia Blaník. A Delka může potvrdit, že letní koncerty Rádia Blaník stojí za to, protože na několika už byla, viď?
1: No já ti závidím, jsem právě chtěla říct, protože já jsem byla v Pelřimově a v Domažlicích a oba dva ty letní koncerty byly prostě úžasný.
0: Tak kašli na kamarádky a pojď do Chomutova, protože kromě Terezy Maškové tam bude tak Jakub Smolík, bude tam Janek Ledecký, bude tam samozřejmě naše blanická kapela. Prostě si to společně užijeme. Budou tam naši posluchači, budete tam vy, protože vstup je i tentokrát zadarmo, je to zadarmo, zadara. Prostě vám přivezeme obrovský koncert na vaše náměstí 1. máje a začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne a skončíme prostě, až si to všichni odehrají a odespívají. A letos pro vás máme taky navíc speciální dárek s brusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám přinese možná spoustu peněz, jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun, tak i tu tam budeme dneska rozdávat, tak se pro ní stavte. 5 minut před 4:30 začínáme v Chomutově na náměstí 1. máje další z letních koncertů Rádia Blaník.
2: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Já jsem se teď ještě díval na počasí v Chomutově a dneska nás tam čeká snesitelných a příjemných 26 stupňů. Teplota bude konečně pod 30, ale k tomu bude sluníčko. Prostě lepší počasí jsme si nemohli přát. A více o počasí za chvilku na Blaníku.

0: Hot and Cold a Katy Perry. Tak je to trošku předpověď počasí. Já už jsem říkal, že v Chomutově dneska bude příjemně. A co zbytek republiky?
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Blaník. Zbytek republiky bude o něco teplejší, ale i tady se oproti předchozím dnům alespoň trochu ochladí. Třicítka může padnout na jihu Moravy, ale jen místy, jinak budou nejvyšší teploty 24 až 28 a na horách okolo 19. Čekáme příjemné počasí i na obloze, bude jasno až polojasno. Teď po ránu na Moravě a ve Slezsku ještě velká oblačnost a doznívající déšť, ale i tady se časem vyjasní. No a jak to bude o víkendu, tak to nám prozradí Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Víkend bude slunečný, bude jasno až polojasno, jen v neděli čekáme večer na západě přibývání oblačnosti, ojedinele i s možností přehánky či bouřky. Co se týče teplot, tak v sobotu čekáme minima od 15 do 11, v údolích až 8 stupňů, na jihu Moravy a v jižních Čechách 18 až 15 stupňů, v maximech bude od 26 do 30 stupňů, na severovýchodě o něco chladněji kolem 24 stupňů Celsia. V neděli budou minimální teploty v průměru o něco vyšší od 17 do 13, v údolích až 10 stupňů, v maximech už opět často přes 30 stupňů od 29 do 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27.
0: Tak tohle nám předpověděl Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Oni si to nevymýšlejí, oni na to mají přesné modely. Kdo se něco vymýšlí, tak jsou Eláni. Dokonce tak nazvali i písničku. Vymyslená teď, půl minuty před 7:15 na Blaníku.

0: všude zdejší a jelen na Blaníku a vím o jednom člověku, který je všude doma. Ten člověk se jmenuje Matěj Krajíček a opravuje díry v chodníku, ale svým osobitým způsobem. Taková díra v chodníku, to může být problém, anebo umělecké dílo. A to teď přesně dokazují v Brně, nebo dokazuje v Brně právě tenhle ten Matěj Krajíček. To, co by většina z nás obešla obloukem, tak pod jeho rukama se mění v místo, kde se lidé zastavují a fotí si ho. Protože mozaiky, on tam dělá mozaiky místo těch děr a ty vznikají přímo v poškozených místech chodníku a autor je skládá z keramických dlažnic a obkladů po Ostravě, Pardubicích anebo Hradci Králové. Tak teď takhle barevně zdobí Brno. Tak to je jedna z dobrých zpráv, kterou napsal život. Ten obvykle vůbec píše nejlepší dobré zprávy a nejlepší jsou ty sdílené, tak poděl se Adel o nějakou další dobrou zprávu.
1: Napsal nám třeba Andrea: ahoj Blaníčku, mě udělalo radost, že mi dcera vyrostla z velmi bouřlivé a náročné puberťačky a je z ní zase super holka.
0: Taky zdravíme, obě dvě zdravíme a čekáme na vaše dobré zprávy, pište nám je na 6318. Proč? No protože, jak jsem říkal, ta sdílená zpráva je lepší, ale taky někoho z vás mezi 8 a 9 zase odměníme. Za chvíli krátké zprávy, teď je 7:21.

0: za volantem.
1: Komplikace jsou od rána na nájezdu na dálnici D3 na exitu 79 směrem na Benešov, který je dočasně uzavřený. Osobní auto tady skončilo ve svodidlech, na místě zasahují záchranáři, hasiči i policie. Zdržíte se také v Bechyni na Táborsku. V křižovatce ulic Písecká a Libušina se srazily dva osobáky a pomalu to jede na Mladoboleslavsku v Benátkách nad Jizerou v ulici Bratří Bendů, kde na kruhovém objezdu u Lidlu jsou v sobě dvě osobní auta. Tolik dopravní servis a na řadě jsou krátké zprávy.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
3: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Pokud by se v prezidentských volbách opakoval minulý scénář, tak by dopadl stejně. Petr Pavel by ve druhém kole Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Další epizoda Veder se brzy vrátí. Dneska nás sice čeká mírné ochlazení, ale o víkendu teploty opět stoupnou. Meteorologové předběžně varují, že od neděle rtuť na většině území opět překročí tropickou třicítku. A vedra vydrží i v příštím týdnu. Ostrava vyrazila do boje s invazním bolševníkem velkolepým. Ten v Česku patří mezi nejnebezpečnější invazní druhy rostlin, a to i pro lidi. Jeho šťáva totiž obsahuje látky, které způsobují puchýře a záněty. Student zastřelil ve škole v Thajsku několik lidí. Podle informací thajského ministra školství si střelba vyžádala 4 oběti. Mezi mrtvými jsou učitelé i žáci. Samotný pachatel je podle policie student, který se po činu zastřelil. Tolik stručný přehled informací a na řadě jsou písničky.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
5: A taky vaše dobré zprávy, na které čekáme na naší SMS bráně, pište nám je na 600 318 po 8 hodině budeme odměňovat. Ale za chvíli se vrátíme ještě do středy, kdy tady byl další z Pepových parťáků. A mimochodem, máte doma kočku? Tak se možná v téhle písničce poznáte.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: Karel Gorda, Beatles, když jsem se vlastně před 2 týdny vracel obytňákem z Orkneyí, tak jsem se zastavil také v Liverpoolu. Kromě toho, že na Beatles tam narazíte úplně všude, tak kdybyste se tam někde ocitli, tak si rozhodně nenechte ujít muzeum Beatles v liverpoolských docích. Stojí za to a je teda hodně interaktivní. Šťastná hodinka na Rádiu Blaník. Tak vypadá to, že letošní léto se zapíše do kronik, protože podle Českého hydrometeorologického ústavu padly absolutní teplotní rekordy už na více než 3/4 stanic, z čehož vyplývá, že meteorologové mají za poslední dny docela vypsanou tušku a dneska možná budou mít čas na to objednat si novou zásobu. Jak to bude s počasím?
1: To počasí se nám trošku umírnilo, i když stále bude teplo, na jihu Moravy může místy dnes padnout i tropická 30. Na zbytku území bude 24 až 28 a po celý den očekávejte jasno až polojasno. Pokud byste se chtěli přece jenom ochladit, tak dnes můžete zamířit do hor. Tady bude okolo 19 stupňů.
0: A už pro vás chystáme taky dnešní tajemný rok a jedna malá nápověda. Už za chvilku.
2: Dobré rady do zahrady
3: i do kuchyně.
4: Ano, o víkendu budeme grilovat. Masíčko dodají drůbežářské závody Klatovy a já přihodím zajímavé recepty. Všechno si připravíme přímo pod pergolou.
3: Dobré rady do zahrady i do kuchyně.
2: Na Rádiu Blaník.
5: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Cudzinka v tvojej zemi, Xindl X a Mirka Miškechová a za pár minut už tahle znělka.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A po ní písničky z jednoho roku a taky připomínka událostí, které se v tom roce staly. Například měl premiéru jeden český film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Což pak vám už na kytě nezáleží?
4: To se nahodla. Když si neumí vážit dobrýho bydla, tak je pro mě mrtvá.
0: Detektivka to byla. A více si řekneme po 9. hodině. Berte to jako takovou malou nápovědu předem. Teď ještě Madonna a Lies La Bonita na Blaníku.

0: Laisla Bonita a Madonna na konci dnešního dobrého rána. Jak jsem říkal před chvílí, už chystáme tajemný rok a bude také o písničkách, nebo hlavně o písničkách. A v tajemném roce jste poprvé mohli slyšet třeba tuhle od Hanky Zagorové. Novinku měl tehdy i Jiří Schillinger.
1: Mám rád tvé paže bílé.
0: A taky Kaťáci. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Pátek se v našem regionu ponese v duchu příjemného letního počasí. Čekáme jasno nebo polojasno a odpoledne naměříme 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to jezdí na silnicích.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 čekejte kolonu na čtvrt hodinky. Po pojíždět budete kvůli dopravnímu omezení u letiště už od čtvrtého kilometru. Pozor, dejte v Berouně, policie zasahuje v Koněpruské ulici u srážky dvou osobních aut a z obou směrů se tvoří dlouhá kolona. A komplikace zůstávají od rána na nájezdu na dálnici D3 na exitu 79 směrem na Benešov, který je uzavřený kvůli vážné dopravní nehodě osobáku. Tolik dopravní servis, vám šťastnou cestu, teď se zprávami, je tu Eliška.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Počasí letos láme jeden rekord za druhým. Policie řeší další úmrtí u vody. Praha se připravuje na koncert Marka Ztraceného. Pěkné dopoledne, u zpráv svítá Eliška Votrubová. Počasí dál přepisuje tabulky. Svůj nový absolutní rekord letos zapsalo už 77% měřicích stanic v Česku. Někde se maxima, která jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne, přepisovala opakovaně. Z letoška pochází i absolutní rekord pro celé Česko. Padl 28. června v Doksanech na Litoměřicku a naměřili 41,9 stupně. U vody zemřel další člověk. U břehu jezera Benedikt nedaleko mostu našli včera odpoledne 40-letého muže bez známek života. Koroner vyloučil, že by se na jeho smrti podílel někdo cizí. Příčinu úmrtí určí soudní pitva. Policie a záchranáři pak na jezeře Most dál pátrají po ztraceném paddleboardistovi. V Kožichovicích na Třebíčsku v noci hořela drůbežárna. Šlo o požár střechy nad elektrorozvodnou u výkrmny. V areálu je na 200 tisíc kusů drůbeže, žádnému zvířeti se nic nestalo. Škodu hasiči odhadli na 300 tisíc korun. Už dnes večer v Prahu rozezní čtyřnásobný držitel českého slavíka Marek Ztracený. Koncert proběhne na Letenské pláni. Organizátoři očekávají více než 70 tisíc lidí. Pro ně má dopravní doporučení i pražská policie. Pokračuje mluvčí Eva Kropáčová.
5: Prosíme všechny občany, kteří se chystají na koncert, aby svá vozidla nechávali na okraji Prahy, ideálně na záchytných parkovištích, a následně se na místo přesouvali městskou hromadnou dopravou, nejlépe však metrem. Na místě bude posílen provoz tramvají, nicméně v takovémto počtu účastníků a lidí ta situace na místě bude velmi komplikovaná.
4: Proto je ideální použít právě metro. Tolik zprávy a na řadě jsou písničky.
0: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
6: A potom ještě doporučuji do Chomutova, kde ta situace tak komplikovaná nebude, protože tam je další letní koncert Rádia Blaník, ale teď už k tajemnému roku, který právě teď začíná. 800 109 109, telefonní číslo sem do studia, které je připraveno pro vás, kdo si chcete o svém typu popovídat. 603 118 118, telefonní číslo pro vás, kdo svůj typ chcete napsat do SMSky a odeslat. Těšíme se na ně a teď už první písnička z tajemného roku. Hanka Zagorová a Řeka zázraku.

0: Tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Living Next Door to Alice a Smokey na Blaníku 6 minut po 9. hodině.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A právě protože je po té 9. hodině, tak to znamená, že posloucháte Tajemný rok a hrajeme si písničky, které se všechny zrodily v jednom roce. To mají společné. A taky si připomínáme události, které se tehdy staly. A taky vzpomínáte a typujete vy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Mala Žitková, Volduchy u Rokycan.
0: Tak povídejte, jaký máte tip?
3: Mám tip 1975.
0: 75. může být, já si dopíšu. Co jste dělala v roce 75? Byla jste na světě vůbec?
3: No, byla, ale krátce zřejmě teda.
0: No nicméně děkuju za tip a přeju krásný pátek a krásný víkend. Naslyšenou.
3: Vám děkuju, nashledanou.
0: A nejenom, že voláte, vy už i píšete a třeba?
4: Třeba Radka z Vyškova typuje rok 76 podle písničky Hanky Zagorové i podle filmu Holka na zabití. Napsala, přestože mi tenkrát byly 3 roky, tak oboje mám moc ráda.
0: Tak myslíš si, že ta ukázka, kterou jsem pouštěl před 9. je Holka na zabití? No tak za chvíli vyvrátím nebo potvrdím.
4: Potom nám napsala Marcela z Nového Bydžova, i ta přidává čárku k roku 76. A potom přidám ještě tip od Radky z Plzně, ta typuje rok 1975.
0: Tak, pětka, zapsáno a pojďme teda na tu první slovní nápovědu. Tak ještě jednou k té ukázce, kterou jsem pouštěl před 9. pustím vám i trošku delší.
5: Bába Černá jednoduše nepřijde, ten poděs si klidně na motorce vymkne nohu a ty budeš někde hrajzovat kvůli nějakým pitomým botám.
6: Což pak vám už na kytě nezáleží?
5: To jste nahodla. Když si neumí vážit dobrýho bydla, tak je pro mě mrtvá.
0: Tak 1. dubna tajemného roku se do kin dostává nový film Juraj Herce, ve kterém si hlavní role zahráli Dagmar, tehdy ještě Veškrnová, Ilja Prachař, Vít Olmer, Josef Abraham, Karel Augusta, Václav Lohnický tam byl. Ještě jednu ukázku vám dám.
7: Děkuji vám, Aničko. Můžu vám tak říkat? Jak ty to s těma holkama umíš, no to je něco neuvěřitelného.
8: Jo, kamaráde, získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit. Neruším.
0: A ano, ten film Juraje Herce se jmenuje Holka na zabití. Tak kdy pak jste ji mohli vidět poprvé? Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 600 318 118 a pojďte si užít léto s Jiřím Schellingrem. Léto s tebou.

0: Bonnie M, tehdy byli na výsluní. Doslova, tahle písnička se jmenuje Sunny a je z tajemného roku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: No a z tajemného roku je taky film Holka na zabití od Juraje Herce, respektive film, který měl v tajemném roce premiéru, což se stalo 1. dubna a to byla první slovní nápověda. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Je dobrý den, Iveta.
0: Iveto, povídejte, jaký máte tip?
2: Já tipuju 1976.
0: Může být? Co jste dělala v roce 76?
2: Ježišmarja, to jsem byla snad ještě, to jsem chodila do školy.
0: No a chodila jste ráda do školy?
2: Jo.
0: Byla jste šprtka?
2: Ne. Tak normálně.
0: Normálně.
2: Ne, tak normálně, že jo, tak jako super.
0: Jasně.
2: Dětství a tak.
0: Moc vám děkuju, krásný
2: ráda
0: den.
2: Ráda na to vzpomínám, no. Dobrá, mějte se, taky děkuju, nashle.
0: Naslyšenou. Pojďme na SMSky.
3: Maria z Bystřan typuje rok 1976. Bylo jí 22 let a napsala k tomu, byla to prima doba.
0: Děkujeme, Maruško.
3: Pak tady máme tip na rok, je 1975 a ten nám poslal Vlastík, Markéta a Ondra. Zdraví nás z Ostravy.
0: Děkujeme všem zúčastněným.
3: A přidáme ještě jednu čárku k roku 76 a tu nám poslala Blanka z Černilova.
0: Blanko, díky, díky. A jaký tip máte vy? Nenechávejte si to pro sebe. Napište nám to na 600 318 118, anebo rovnou brnkněte na 800 109 109. A pokud jste fanoušky Kaťáku, tak teď si užijete tuhle tu písničku a myslím si, že vám znatelně a zřetelně připomene právě hledaný tajemný rok. Půlnoční závodní dráha se jmenuje ta písnička.

0: Půlnoční závodní dráha. Říká vám něco tahle písnička od Katapultu?
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Pokud ano, možná se díky ní dovtípíte tajemného roku. Tady jsou totiž další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den. Myslím, že se jedná rok 1976.
0: A říká kdo?
3: Říká Alena ze Slaného.
0: Aleno, co jste dělala v tom roce?
3: V tom roce jsem byla 4 roky vdaná, měla jsem 3 letou dceru a žili jsme pěkně.
0: Tak se mějte krásně, žijte pěkně a kolem Slaného dneska pojedu do Chomutova. Tak no, vám zamávám. Mějte se pěkně, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
0: A tady jsou SMSky.
4: Ahoj Peťo a Adélko, podle nápověd zkusím rok 76, to jsem ještě nebyla na světě, to nám napsala Iveta z Pivína.
0: Děkujeme, Iveto.
4: Potom tady typuje rok 1975 Valerie z Varnsdorfu a napsala, v tomto roce se narodila má mladší sestřička, která letos bohužel podlehla rakovině.
0: Děkujeme, Valerie.
4: Potom přidám ještě tip od Pavla, ten typuje rok 1976.
0: Tak, děkujeme i Pavlovi. A co vy, jaký rok typujete? Zavolejte na 800 109 109 nebo napište na 603 118 118 a další nápověda za chvilku.
2: Tajemný

0: křičí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600 myček. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
13: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
14: Vyslev se na to, Franto!
15: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malát.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
6: A kde všude nás naladíte?
5: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Americké countryové duo Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A další hudební připomínka tajemného roku. Já se ještě vrátím k těm českým hudebním připomínkám. Měli jsme tady Léto s tebou od Jiřího Schellingera, Řeku zázraku od Hanky Zagorové anebo Půlnoční závodní dráhu od Kaťáků. A měli jsme tady také Holku na zabití. To už není hudební připomínka, to je filmová připomínka a název filmu Juraje Herce, který měl premiéru 1. dubna tajemného roku. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo tam?
3: Eliška Šímová, Bratronice.
0: Eliško, jaký máte tip?
3: Holka na zabití.
0: No a je to rok?
3: Je to rok. Kdy? Já nevím, 78.
0: 78? A co jste dělala v roce 78, Eliško?
3: Ježišmarja, čekala jsem druhou dceru.
0: No, důležitý rok pro vás. Tak moc děkuju, přeju krásný pátek, krásný víkend a na konci hodiny si to zkontrolujte, jo, jestli ten typ byl správný.
3: Dobře, dobře.
0: Naslyšenou.
3: Děkuju,
0: nasle. Teď SMSky.
4: Máme tady jednu anonymní. Tajemný rok je 1976, to jsem se zrovna vdávala a letos 26.6. jsme tak oslavili zlatou svatbu.
0: Díky.
4: Přidám další čárku k roku 1976 od Pavla. Teď jsem si vzpomněl, byl jsem za odměnu v táboře v Jugoslávii v Zadaru.
0: Taky děkujeme.
4: A potom přidám ještě čárku k roku 1975, tu typuje Jirka z Brna.
0: Díky, Jirko. A tady je druhá slovní nápověda. Hudba Petra Zkoumala, která je charakteristická pro jeden animovaný televizní seriál, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce a kde svůj hlas té hlavní postavě propůjčil Josef Dvořák.
5: Počkejte, není. Je. Pozor, on je tam rybník.
0: Děj se odehrává v Ahníkově u Kadaně a ten seriál nese název Maxi Pesvík.
6: Ahoj, babi, nebojte se, to jsem já.
7: Babička se na tebe zlobí, víš? A říká, že nejsi normální.
0: A víte vy, kdy jste poprvé mohli slyšet hlas Josefa Dvořáka jako Maxi Psa Fíka? No právě v tajemném roce. Ale ve kterém roce to bylo? Napište, zavolejte.
1: Našli jste rok vašeho života?
8: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.
0: No a tohle už je člověk, o kterém se v poslední době taky hodně mluvilo. Hlavně kvůli filmu. Karol Duchoň.

0: No, byla to taková britská obdoba švédské Aby. Ta skupina se jmenovala Brotherhood of Men a tvořili dva muži a dvě ženy. A tahle ta písnička se jmenuje Save Your Kisses For Me. Asi znáte její českou verzi. Tak tohle byl originál právě z Tajemného roku a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Alena. Já si myslím, že je to rok 76 podle Holky na zabití. Nedávno jsem na to koukala v televizi.
0: No, může být a nemusí. A co jste jinak dělala v roce 76?
1: V roce 76 jsem byla na základní škole asi v 5. třídě.
0: A kam jste chodila na základku?
1: Se Zimovou Ústí.
0: No, výborně. A tam teď jste?
1: Ne, já jsem teďko v Plzni, kousek od Plzně.
0: Tak krásný den do Plzně, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
2: Jana z Podkrkonoší typuje rok 76 a napsala k tomu vzpomínku, toho roku jsem se vdávala, ale letos v říjnu to bude 50 let.
0: Díky.
2: Potom přidám další tip na rok 76 od Diany. A pak nám tady napsala Petra z Prahy rok 1975, což je rok jejího narození.
0: Díky. No a poslední nápověda. Já k ní řeknu asi jenom jedno slovo. Bělehrad.
3: Všetko je v rukách Antonína Panenku. Pozrime se na Hönesovu nevydarenou strelu, která letí nad. Antonín Panenka může rozhodnout. Ak trafí, jsme majstri Evropy. Antonín Panenka, 28-ročný záložník pražských Bohemian. V bráně Majer, Panenka. Gól! Gól! Jsme majstři Evropy!
0: A Tonda to tehdy trefil a to byla poslední slovní nápověda a vy ještě chvilku můžete volat a psát.
4: Tajemný rok na Rádiu Blaník. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
6: A cihlové dajno zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto.

0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online

0: Jsou tady tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Tak to kecáš.
4: Velkej, co? Kámoš má ještě větší.
3: A co na to jeho holka?
4: Našla si jinýho. Ten má malej.
3: No jo, zlatej malej.
5: Na velikosti pohledávky nezáleží. ePohledávky.cz ji vyřeší rychle, spolehlivě a kompletně online. Neriskujete ani korunu. Bez jakýchkoliv poplatků předem, s garancí, že platíte až ve chvíli, kdy máte peníze bezpečně na svém účtu. Stačí jen nahrát podklady k pohledávce na ePohledávky.cz.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
9: Pohodové České rádio.
10: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

0: Tak při víkendových cestách pozor na medvědy. Banjo Band Ivana Mládka a písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaní.
2: Tajemný rok.
0: Medvědi nevědí. Poprvé jste tuhle písničku mohli slyšet v Tajemném roce, zároveň je to poslední písnička dnešního hledání, podle které můžete pátrat a tipovat, a tady jsou ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, Žaludek Chomutov, já vás zdravím.
0: Já vás taky, povídejte, jaký máte tip?
3: 76.
0: Dobře.
3: Dívka na zabití byla natočená 75, 1. dubna 76 měla premiéru.
0: Ano, a co jste dělal vy?
3: Já jsem sloužil vlastně.
0: Výborně. Tak já píšu rok 76 a doufám, že když jste z Chomutova dorazíte, tak i na náš letní koncert.
3: Půl pátý jsme na náměstí.
0: Na náměstí v půl páté, těším se na vás. Mějte se krásně. Naschledanou.
3: Taky přeju hezký den, naschled.
0: A pojďme na SMSky.
4: Napsala nám Iveta, myslím si, že je to rok 75 a v tom roce jsem ještě chodila na základní školu.
0: Díky.
4: Potom tady máme tip na rok 1976, který nám poslala Alča z Horního Jiřetína a napsala, nicméně vzpomínky na něj nemám, protože to je můj rok narození.
0: Děkujeme.
4: A potom přidám ještě jeden tip na rok 1976, který nám poslal Josef.
0: Tak 76. dělám čárku. A pojďme si to všechno zhrnout. Holka na zabití, film Juraje Herce, který má premiéru v Tajemném roce, Maxi Pesvík poprvé v televizi a mistrovství Evropy ve fotbale, a to v Bělehradě, a to se nás hodně týká, protože tehdy jsme se stali mistry Evropy. A pokud jste typovali rok, bum, teď nám bouchly dveře, pokud jste typovali rok
1: 1976,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A to je z dnešního Tajemného roku vše. Mějte se krásně, užijte si víkend, s Adelkou se na vás těšíme v pondělí po 6. hodině. Já za chvíli balím saky paky a jedu do Chomutova. Těším se na vás na dnešním letním koncertě. A za chvíli už dopolední vysílání s Pepou Černým. A ještě jedna hudební připomínka toho Tajemného roku 1976. ABBA a Arrival.

0: Kateřina Marie Tichá na Blaníku. My vám hrajeme hlavně hezky česky, to je jasné, takže si dáme Oceán. Jarek Ledecký zaspívá. Nejenom dneska v Chomutově, ale tuhle si dáme i v následující hodině. Stejně jako hodiny a souhvězdí. Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, já tak čvárám, doma v marný strach. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut a malý kousek už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Krásné páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Dopoledne bude ještě příjemně polojasno, odpoledne se ale postupně vyjasní na jasno a teploty povyskočí na 25 až 28 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Za volantem.
2: Postojíte si na Pražském okruhu na 28. kilometru směrem k letišti, vás zdrží srážka osobního auta s nákladním, která zablokovala jeden jízdní pruh. A silný provoz je na okruhu i v opačném směru, popojíždí se v koloně od 23. po 18. kilometr. A se zdržením pak počítejte také na příjezdu do hlavního města po dálnici D7. Tady kvůli omezení u letiště je kolona od 4. kilometru asi na 10 minut. Tolik dopravní servis. Jezděte opatrně, šťastnou cestu k tomu a teď pokračují zprávy s Eliškou.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Kraje nedostanou nic na opravu svých silnic. Veterinářům ve Vedrech přibývá pacientů. Ještět nebude měnit poškozená okna.
3: Rádio Blaník.
4: Hezké dopoledne přeje Eliška Votrubová. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury letos kraje na své silnice druhých a třetích tříd nedostanou ani korunu. A to poprvé od roku 2015. Uvedl to liberecký hejtman a předseda komise Rady asociace krajů pro dopravu Martin Půta. Přednost dostanou investice do dálnic, silnic prvních tříd a železnice. Veterináři v Horku ošetřují více zvířat. Mezi nejrizikovější podle nich patří plemena psů s krátkou lebkou a sploštěným čumákem, jako jsou třeba buldočci nebo mopsy, a taky starší zvířata nebo ta se srdečním onemocněním. Čtyřnozí parťáci na veterině nejčastěji končí kvůli přehrátí organismu nebo dehydrataci. Liberecký kraj opraví okna ještědu, která na konci července poškodil vandal. Vzhledem k tomu, že kraj připravuje kompletní rekonstrukci budovy, tak podle hejtmanství nemá smysl měnit okna za nová. Vandala policie obvinila z poškození cizí věci. Historie znovu ožije. Jihlavské podzemí připravilo na dnešek a zítřek kostýmované prohlídky inspirované dobou 30leté války. Co přesně zážitkový program přinese, ví mluvčí radnice Radovan Daněk.
5: Možnost stát se součástí pátrání po dávno zapomenutém příběhu, ukrytém hluboko pod městem. Samotné podzemí už je natolik atraktivní, že láká velké množství návštěvníků. Navíc teď v tom horku je tam hezký chládek.
4: Prohlídky začínají v 5, v 6, v 7 a v 8 hodin večer. Tolik zprávy a Pepo, je to tvoje.
0: Děkuju moc, Eliško.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, 2,5 minutky nás dělí od 10. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat. Já vám připomenu, kde je dneska ten náš letní koncert a budeme si hrát víc nebo míň. A jak dobře víte, tak pro vás mám takový celý balíček z Pekla Čertovina, včetně pobytu v hotelu Kocourkov a taky vstupu právě do pekla. To by se líbilo Vlastovi Sukovi. Ten tam rád jezdí jako krajánek, víte? Oceán a Ráchel, to je první píseň této hodiny. Tak krásné dopoledne s Blaníkem. Už je pátek.

0: Jestli si přejete letní koncert Rádia Blaník v Chomutově, tak to teda máte mít.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Už dnes, přátelé, dnes se odehraje velký koncert Rádia Blaník, ten letní v Chomutově. Začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne na náměstí 1. máje a zaspívá nejenom Janek Ledecký, ale taky blanická kapela zahraje, hned na úvod mám ten dojem. Jakub Smolík zaspívá své písničky.
2: Blázen žárlí, až umírá.
0: Celé to bude moderovat naš ranní hvězda Petr Slíva, který se těší, už si tady balí baťůžek a taky zaspívá Tereska Mašková.
3: Tak dívej se na mě, jsem to já.
0: Vstupné se samozřejmě neplatí, jako vždycky na letních koncertech. A navíc letos pro vás máme speciální dárek. Z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce 100 000 korun na ruku. Tak se pro tu samolepku stavte dneska v Chomutově. Opakuji, 5 minut před 4:30 odpoledne náměstí 1. máje. Těšíme se na vás. Bude to zase zážitek jako blázen.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď Queenie a píseň, kterou netřeba uvádět.

0: hodiny a souhvězdí na vlnách Blaníku, jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Tak, pokud si chcete zahrát víc nebo míň o ten celý balíček od pekla Čertovina, což je mimochodem romantický pobyt s wellness a vstupem do pekla pro dvě osoby, ubytování v hotelu Kocourkov na jednu noc pro dva dospělé s polopenzí, potom tady je vstup do pekla pro dvě osoby, ještě lahev vína Čertovina, dárek pro dámu na pokoji, no prostě krásný balíček a celý takový pobyt pro dva v pekle Čertovina. Pokud to chcete, tak pište SMS 603 118 118 to je číslo a tam napište své jméno, název města nebo obce, kde bydlíte a následně heslo. A dneska, protože je pátek, tak to nebudeme komplikovat, heslo je juchu, jo? Tak pište 603 118 118. No a samozřejmě mějte u sebe telefon a zvedejte ho, já dvěma z vás za chvilku zavolám a vy se o to utkáte ve vysílání. Do té doby třeba Village People a moje oblíbená YMCA.

0: Tohle byla skupina Kryštof na vlnách Rádia Blaník a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň?
0: To je přesně ta klíčová otázka. Víc nebo míň? Přátelé, dneska pro vás mám opět ten krásný balíček. Celý ten pobyt v pekle Čertovina a v hotele Kocourkov. To už jsem vám všechno před chvilkou říkal, že je tam vstup do wellnessu a do spa ráj, což je součást pekla Čertovina na 60 minut pro dvě osoby. Láhev vína Čertovina, oni mají dokonce svoje víno. Dárek pro dámu na pokoj. Ta dáma možná bude paní Miloslava, která je teď na telefonu, to je první naše soutěžící. Dobrý den, Miloslavo.
3: Dobrý den.
0: Vy jste někde na cestách, že jo?
3: Ano, jedu do Prahy pro děti na tábor.
0: Vy jedete do Prahy, to můžete navštívit svého soupeře Jirku. Jirko, jste tam?
4: Jsem tam, jo.
0: Jirko, jak vy se máte dneska? Svítí sluníčko, zase bude teplo?
4: Ano, dobře, sluníčko to je základ, ano.
0: Přesně tak. Takže tak. Já myslím, že jste oba už připraveni si zahrát, že jo?
4: Určitě.
0: Výborně.
3: Určitě.
0: Paní Miloslavo, poslouchejte pozorně a rychle odpovězte, jo. Velká vnitřní herna v pekle Čertovina zabaví nejen děti, ale i dospěláky. Tipněte si, kolik metrů čtverečních má tento prostor plný zábavy. Kolik metrů čtverečních? Rychle, povídejte.
3: 50.
0: 50. Jirko, víc nebo míň?
4: Míň.
0: Myslíte míň, jo?

0: No tak jsem měl pravdu, Miloslavo, vyhráváte. Máte radost?
1: Hroznou, děkuju.
0: Nemáte za co, Jirko, jste zklamán?
2: Ne, vůbec.
0: Představte si, že to je 450 metrů čtvereční.
2: No, tak to je slušný.
0: Ale teda řeknu vám, na mě kdyby takhle někdo vybav z rády a kolik metrů čtverečních, já bych vůbec nevěděl, jak je to velký. Takže naprosto chápu oba dva vlastně. Jirko, vám pošlu aspoň CDčko, jo?
2: Ano, děkuji.
0: Tak, a kdyby se přece jenom dneska Miloslava po cestě pro ty děti stavila, tak si taky udějte bábovku třeba. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji moc,
0: nashledanou. Mějte se krásně. Sympaťáci jako vždycky a navíc Miloslava pojede nejenom do Prahy, ale ještě do pekla Čertovina. Krás. Víc nebo
3: míň. Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina. A přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Děkujeme Peklu, Jirkovi i Miloslavovi a za chvilku Brontosauři a Růže z papíru. My jsme Blaník.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty.

0: Už tam budem?
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem?
1: Přestaň, štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: proč zrovna ty? Tohle je skutečná legenda Olympik a proč zrovna ty na vlnách Rádia Blaník. A my si dál budeme hrát, hlavně hezky česky. Takže dorazí třeba Kabáti z Teplic. Stejně jako paní Miloslava, která pojede do pekla, i Kabáti jsou z Teplic. A pak nám zaspívá Tom a taky Václav Neckář a moje oblíbená a taky oblíbená Ivy Lecké. A protože Iva už je na cestě vlakem do práce a já vím, že poslouchá, tak Ivi, ať ti to jede. Hezky česky vám hrajeme celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousíček už bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: počasí.
1: Pohodové páteční dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Čeká nás slunečné odpoledne s letními teplotami, kdy bude většinou polojasno a naměříme od 25 do 28 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jak to jezdí na silnicích.
0: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
1: Na Pražském okruhu se v koloně popojíždí ve směru k letišti od 28. kilometru, kde policie zasahuje u srážky osobního auta s nákladním. Zablokovaný zůstává jeden jízdní pruh. Silný provoz je ale na okruhu i v opačném směru. V koloně se popojíždí od 23. po 18. kilometr. A zdržíte se také před Prahou na dálnici D8. Kolona je od 10. kilometru až po Kbelskou ulici v Praze asi na čtvrt hodinky. Tolik dopravní servis, na řadě jsou další zprávy s Eliškou.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Základních obilovin se letos sklidí výrazně méně. Na Pražském okruhu se uzavřou tunely. Vyhořelá budova ve Zlíně jde k zemi. Příjemné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Letošní sklizeň zřejmě bude nejhorší za 14 let. Základních obilovin se v Česku sklidí skoro 6,5 milionu tun, což je ale o necelých 17% méně než v loňském roce. A méně se sklidí i řepky. Podle Českého statistického úřadu její sklizeň klesne o pětinu na 808 tisíc tun. S komplikacemi musí počítat řidiči na Pražském okruhu. Kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií budou o víkendu neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice. Doprava bude odkloněná přes ulici k Barandovu a dál po jižní spojce. ŘSD proto prosí o trpělivost, říká mluvčí Jan Riedl.
3: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí.
2: Uzavírka potrvá od sobotního do nedělního poledne. Ceny solárních panelů vzrostly. Od konce loňského roku fotovoltaické panely zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny i doprava. Náklady na domácí elektrárnu ale o takovou část nestoupnou. Tvoří jen asi pětinu celého projektu. Demoliční firma začala bourat vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském areálu ve Zlíně. K bourání speciální firma využívá hlavně asi 100 tun vážící demoliční bagr. Ten zničenou budovu pomocí hydraulických nůžek od zhora rozebírá. Ze zpráv je to ode mě všechno. Na řadě jsou písničky a Pepa.
4: Je to tak, děkujeme Eliško.
0: Pepa Černý
1: na rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, minutka nás dělí od 11. Posloucháte rádio Blaník a dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku se vrátí na místo činu ještě předtím, než odjede do Chomutova moderovat náš letní koncert můj kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak na to se těším. A já vám taky připomenu, na kterou písničku čekáme tady v éteru a kolik vám může aktuálně přinést. A třeba ta písnička zazní už v této hodině, kdo ví, Činasky Tabáček, ta zazní každopádně hned.

0: Rednecks a Cotton Eye Joe na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, teď přichází ne Joe, ale Peter. Peter Sliva. Takže anglicky by to asi bylo Peter Plum. No. Za chvilku dorazí do Chomutova, respektive vyrazí na cestu do Chomutova, aby mohl moderovat letní koncert, ale ještě teď nám představí další zlaté české ručičky. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s člověkem, který si říká Radko Sušič. Radko, ahoj. Nebo Radko.
4: Zdravo, zdravo, kako, ty si dobro si. Zdravo, ahoj, ahoj.
3: A to teď bylo jakým jazykem?
4: To je srbština. Můj stric vzdálený je vlastně rodilej Srb. Je to bylinkář. On, který se tomu věnoval už od mlada, takže mě k tomu trošku přived, no a můžu říct, že jdu téměř úspěšně v jeho šlépějích.
3: Jakým způsobem jdeš v těch jeho stopách?
4: No, v první řadě jsem se rozhodl, že otevřu e-shop, abych mohl vůbec prezentovat a dávat rady a další jiný reels na facebookové stránky na sušící sítě CZ. To je základní sortiment, rozdělený jenom do skupin, tak aby ty lidi měli možnost si vybrat náčiní a získat informace o tom, nejen vlastně jak sušit, ale tomu předchází ještě sklizeň. Aha. Takže na začátku prostě tam je potřeby i na sklizeň. Věnujeme se samozřejmě sušícím sítím a pak i jejich skladování, hlavně bylinek po usušení. To je věc, na kterou třeba hodně lidí jako zapomínalo a já taky, to se přiznám, že vlastně jsem nikdy netušil, jak důležitý je vlastně mít dobře schovanou a skladovanou usušenou úrodu.
3: Co je to vlastně taková sušící síť? Jak to vypadá? Z čeho to je?
4: Vlastně jsou dvě skupiny. Hodně populární je teďka se zipem. To jsou různý patra. Představ si, že vlastně máš patrovou síť, která je rozdělená do jednotlivých pater, na který ty vkládáš ty bylinky nebo tu svoji úrodu. No a dřív začínali, nebo si já pamatuju i, že byl velký hit otevřený sušící sítě. A dneska to má ještě lidi rádi, protože prostě to tam hezky voží, nemusí tam různě štrkat se zipama a vymýšlet nějaký nesmysly, ale samozřejmě pro někoho je to jednodušší a lepší varianta se zipem, protože zaprvé se ti tam nedostane žádný bordel, žádný brouci a jiný jedná škodlivá věď. Co se týká větru, další zajímavá věc, já si pamatuju, jak ještě moje babička i strejda sušili prostě buď to na novinách nebo sušícím papíru nebo takovým plechu. Ale teď bude začíná, nebo už jako jede i sezóna hub. Takže já nevím, jestli si vzpomínáš na to, jak bylo složitý vůbec dostat houby z novin z toho radiátoru, jo?
3: Ano.
4: A když už tak tam samozřejmě zůstávaly ty otisknutý ty články z těch novin a to prostě tohle to samozřejmě nehrozí.
3: Kdyby si od tebe chtěl někdo síť pořídit, tak co má teda pro to udělat?
4: Jeden nejjednodušší způsob je podívat se na náš e-shop www.sušicisítě.cz. No a tam v jednotlivých kategoriích, podívejte se na sítě sušící, samozřejmě jsou otevřené nebo se zipem. Ona není sušící síť jako sušící síť, jo. Na čínských levných portálech je najdete třeba za půlku, než je nabízí konkurence, nebo než je nabízíme my u nás na e-shopu, ale opatrně s tím, protože samozřejmě tam rozhodují faktory nejenom kvality toho materiálu, ze kterého jsou vyrobený, ale třeba je zajímavý, že je důležitý mít dobře silný nebo dobře kvalitní ty ocelový pruty, které vlastně dělají výstuhu každého patra té sušicí sítě.
3: Já se s tebou teď rozloučím, popřeju ti hodně štěstí, ať se ti daří v tom, co děláš. Zůstaňme ještě na lince a míj se krásně, ahoj.
4: Děkuju a zdravím všechny posluchače. Přijďte se podívat. Sušicí sítě CZ, ahoj, zdravo.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak, Péťo, moc krát děkujeme a šťastnou cestu do Chomutova. To je vlastně nedaleko těch Teplic, že jo? Třeba jsou kabáti doma, tak je zdravíme a posíláme Báru. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

Lady Gaga na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já mám pro vás pozvánku. Dneska máte všichni vyrazit do Chomutova na náš letní koncert, to už víte. Ale co se zítřkem, pokud máte volno, tak já vám doporučuji krajkářské slavnosti. Roztančené paličky právě zítra, Sedlice u Blatné si zadejte do navigace a zítra tam vyražte, protože to bude velkolepé. Opravdu, tady ty kolikáté jsou, už 8. krajkářské slavnosti, ovládnou celé město. Jo. Na náměstí budou nejrůznější ukázky, paličkování a tak dále. Budou tam umělečtí řezbáři, budou tam koncerty, různá vystoupení. Zaspívá třeba Saxána. Petra Černocká bude hlavním bodem toho sobotního programu. Vystoupí ve 4 odpoledne, kdybyste jeli právě na ní, tak abyste ji neprošvihli. Přátelé, doporučuji krajkářské slavnosti teď v sobotu Sedlice u Blatné a zároveň tam zdravím a dávám na tuhle pozvánku takzvané blanické razítko. To my děláme vždycky, když si jsme něčím jistí. Za chvilku Karel Gott a taky Bon Jovi, Always.

0: I Tomáš, dokonce i Tomáš Klus zpívá hned na úvod té naší písně.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník,
0: kterou hledáme ve vysílání Blaníku celé léto, přátelé. A já mám pro vás vlastně docela dobrou zprávu, i když pro paní Andreu to dobrá zpráva není, ale ta už to ví od

0: včerejška. Ona to včera neuhodla, víte? Kdo pak nám to zpívá?
1: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: Tak kdo pak to je?
2: No, to je otázka.
0: No, tak povídejte, kdo to je?
2: Tereska Mašková.
0: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
2: Že jsem se netrefila.
0: Přesně tak. Nebudeme příště hrát o 15 000 korun. Ano, protože nejenom Andrea, ale i ten, kdo se dovolal přední do toho předchozího herního kola, se netrefil ani jeden. To znamená, že my zvyšujeme tu výhru a teď se hraje o 15 000 korun. Přátelé, pořádně si to nastudujte, protože Andrea nepoznala Olgu Lounovou. Ale víte co, ono je to strašně těžké, když vám takhle jako zvednu telefon a teď vám pouštím tu ukázku do telefonu. Ono je to zkreslené, že jo, je to těžké, ale teď jde o 15 tisíc, takže já být vámi, tak si to pořádně nastuduju. Na webu, na YouTube třeba, tam je videoklip a tam je vidět, kdo který part zpívá. Tak poslouchejte pozorně, Blaník, může to přijít kdykoliv. Třeba ještě dneska ta písnička zazní, třeba se vy dovoláte do studia po jejím doznění jako první a třeba budete vědět a budete bohatší o 15 tisíc. Já vám budu držet palce.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak a za chvilku Fancy, Flames of Love a taky Eva Farná, Mirai, vzpomeneš si. Posloucháte Blaník.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si a Blaník. A je to tady před námi, už je Česká hodinka a s ní Lucka Vondráčková. Bude chtít lásku na stole. Taky Petr Kolář zaspívá. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. I Petr Spálený. Život je hrou vyhranou. Dneska je teda život hrou vyhranou, vám řeknu, když je ten pátek a Iva Lecká už je tady v budově, dokonce v místnosti a tančí, což je známka toho, že odpoledne na Blaníku bude stát za to. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, hrajeme vám hezky česky a za 5 minut už bude poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.

0: Krásné poledne přeje Tereza Musilová. Zítra nás čeká slunečný den s letními teplotami. V regionu vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia. V neděli pak má být podle meteorologů ještě tepleji. O počasí je to všechno a teď už se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
0: Silný provoz je na příjezdu do Prahy po dálnici D8. Kolona popojíždí od 10. kilometru až do hlavního města. Zdržení je na 15 minut. A kolem 10 minut naberete na Pražském okruhu směrem k D1. Kolona je od 23. po 18. kilometr. A na nehodu dejte pozor v Jindřichově Hradci. V ulici u Dolního Skrýchova se srazila dvě osobní auta. Provoz je tam částečně blokovaný. Tolik dopravní servis Rádia Blaník. A teď už přichází Monika, která má pro vás připravené další zprávy. Šťastnou cestu.
3: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: Desítky podvodů řeší moravskoslezská policie. V Praze probíhá poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Orlická přehrada odhaluje zaniklé obce a stavby. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Podvodníci vylákali z důvěřivých lidí přes 1 000 000 korun. Takovým případem se aktuálně zabývají moravskoslezští policisté. Všechny spojoval podobný způsob provedení. Pachatel totiž poškozené kontaktoval přes SMS zprávu nebo aplikaci WhatsApp a vydával se za jejich syna anebo dceru. Rodinná veřejnost se teď loučí s Milanem Knížákem. Výtvarník, pedagog a bývalý šéf Národní galerie zemřel v 86 letech. Poslední s Bohem mu přicházejí dát nejbližší přátelé i veřejnost v pražských Strašnicích. Obřad probíhá se státními poctami. Smuteční řeč už pronesl bývalý prezident Václav Klaus a také ministr kultury Otto Klempíř. Města stále hledají nové možnosti parkování. Třeba v Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu. Jak přesně, to už vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
5: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
4: Součástí je také jedno parkovací místo pro handicapované. Orlická přehrada má čím dál méně vody. Jen během posledního týdne přišla o metr vody a její hladina klesla pod 340 metrů nad mořem. Vodohospodáři pokračují v odpouštění vody kvůli posílení průtoků na dolním toku Vltavy a později také na Labi. Ustupující hladina odhaluje pozůstatky dávno zaniklých obcí a staveb. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
6: Ano, je to tak, děkujeme, Moni.
1: Pepa Černý.
2: Na Rádiu Blaník.
6: Co pak nám to klepe na dveře? Jo, to je poledne. Poledne nám klepe na dveře. Tak za 10 vteřin už je tady, já ho pustím. Přátelé, čeká nás česká hodinka, takže pouze české písničky a budeme si taky povídat a podíváme se na psího anděla. A pak dorazí další anděl, Ivalecká. Máte se na co těšit. Teď je tady Turbo a Hráč. Posloucháte Blaník.

0: Vítě Vávra a citronová holka na vlnách Rádia Blaník. A my se teď vydáme za tím psím andělem. To je taková akce, je to psí den pro útulky spojený s předáním ceny psí anděl vybranému útulku za dlouhodobou pomoc psům v nouzi a koná se zítra v Řepích, přátelé, v Praze, v Řepích, v parku od 13 do 16 hodin a tam, kde je psí anděl, tam nemůže chybět pes Gump a taky jeho páníček, i když vlastně kámoš a parťák Filip Rožek, kterého mám doufám na telefonu. Dobrý den, Filipe.
1: Dobrý den, rád vás slyším.
0: Vy tam zítra vyrazíte na psího anděla, že jo?
1: Přesně tak, já se dneska přesouvám tady z jižních Čech od Lužnice, tak přejedu do Prahy.
0: A jakou tam máte s Gumpem úlohu, prosím vás?
1: Tu akci pořádá Katka Kašparová, což je naše dlouholetá kamarádka. Jsme tam po několikátý a vždycky tam vystoupím na pódiu, ukážu Gumpa, lidi se s ním můžou vyfotit a chvíli si popovídáme, tam většinou to moderuje pan Voříšek. A zítra tam i ve 3 hodiny máme předat nějakou krásnou cenu.
0: No kdo taky jiný než pan Voříšek by měl moderovat psího anděla, že jo? Když je tam 9 útulků, já mám dojem, že Gump je taky tak trochu z útulku, že jo?
1: Přesně tak, Gump je tímhle prostředím odkojený, takže myslím si, že to bude předávat Gump je na snadě.
0: Já vím, že vždycky, když Gump přijde k nám do rádia, s vámi samozřejmě vy chodíte vždycky spolu, tak že je takový plachý. Už je to s ním trošku lepší, už je společenštější.
1: No, zatím se to nestalo teda tak, že bych naučil Gumpa, aby přijel tramvají k vám samostatně, tak bohužel ho vždycky musím doprovázet. Gump má takovou povahu. Gump je takový přemýšlivý, trošku ostražitý, ten jeho začátek života nebyl moc snadný, takže on si to pamatuje a vybírá si a vlastně je potřeba, aby ten člověk, s kterým třeba pracuje někde před kamerou, anebo je potřeba, aby s ním někam přišel, tak je potřeba, aby ho znal.
0: Přátelé, doražte zítra prosím do parku v Řepích. Začíná to ve 13 hodin, končí ve 4. Bude tam zábavný program, bude to moderovat pan Voříšek, bude tam spousta voříšků teda a mimo jiné také Gump. A Filipe, řekněte mi, od kolika do kolika tam budete vy?
1: Já tam mám přijít ve 2 hodiny a myslím si, že ta cena se předává ve 3, takže ve 3 hodiny tam budeme určitě ještě taky.
0: Tak ať se tam daří a ať se vám obecně daří. Mějte se krásně a nashledanou.
1: Moc děkuju, mějte se moc hezky. Teď tady moje maminka začala sekat trávu, takže možná slyšíte bzučení. Tak jo, mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Nashledanou. Děkujeme. A já připomínám psí den pro útulky spojený s předáním ceny psí anděl vybranému útulku zítra od 13 do 16 hodin v parku v Praze Řepy. Držíme palce, ať vyhrajete nejlepší útulek, i když děkujeme samozřejmě všem. A já děkuju taky Gumpovi, že tam pojede. A víte co? Dáme si písničku pro psa Gumpa, pro psa, který naučil lidi žít, protože to nevzdám na Blaníku.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Vltavíny, k tomu se úplně hodí disco Příběh pod hvězdami, přátelé. Disco Příběh pod hvězdami se koná zítra na hradě Vilčtejn. Je to další akce z těch, na které můžeme dát naše blanické razítko, protože to bude stát za to, my to víme. Koná se to tedy zítra na hradě Vilčtejn od 19.30 až do půlnoci a ve 20 hodin začíná disco jízda Michala Davida. Sám Michal David tam nebude, bude to revival, jo, to upozorňuju, ale ve 22 hodin potom začíná retro disco party s DJem Jari Kury, což bude nějaký fanoušek hokeje pravděpodobně. Tak doporučuji zítra hrát Vilčtejn, disco Příběh pod hvězdami. No a za chvilku Slza a Celibát, Helenka Vondráčková, Léto je léto, což všichni vidíme a hlavně cítíme, a Marek Ztracený, který má teda dneska, si myslím, hlavu v pejru, ale měl by trošku odpočívat, protože večer to musí rozjet naplno. Posloucháte Blaník.

0: Já ji nemusím představovat. Je tady Iva Lecká.
1: Zastav mě, no to se ti nepovede.
0: No to ne, no tak tebe ne. Ale hlavně, aby dneska něco nezastavilo Marka, aby nepřišla nějaká viroza nebo něco.
1: Ne, ne, ne, já myslím, že to bude všechno dobrý. Konstelace jsou nakloněny, krásné počasí.
0: Ano.
1: A davy lidí vyrazí na jeho dnešní koncert. Mimochodem, můžu? Já jsem včera procházela...
0: Ne.
1: Hlavním nádražím. V tím podchodem, jo, a šla jsem, že jo, na tu osmičku dozadu, sever, že já to mám vždycky daleko, ale já jsem ráda, že se projdu. A teď jdu a teď takhle koukám a říkám si, Hergo, ta ženská mi nějaká povědomá, ale tak jako jsem si říkala, no, tak kolikrát mi někdo někoho připomíná. A ona taky na mě tak jako koukala a taky si asi říkala, tam je taky nějaká povědomá. A víte, kdo to byl? Normálně. Moje sestřenice, já jsem jí 10 let neviděla a potkáme se v podchodu na hlavním nádraží a já říkám, no co tady děláš? A ona, čekám tedy na Pavlínu, to je další moje sestřenice, protože nás je strašně moc. No a já říkám, a co budete dělat v Praze? A ona, jdeme na Marka. Víš, jako na koncert.
0: Jste jako ubytovali dneska.
1: No jistě, a budou tady až do neděle a budou poznávat krásy Prahy. Tak možná přejdu i na návštěvu, no, ale to jsem jí nenabízala teda.
0: Já jsem si teda rozepsal už strom, mám tady teda Pavlínu, doplníme to potom, kolik vás je sestřenic, prosím.
1: Ježiš, strašně moc, jo. Já mám hrozně moc příbuzných, my když se sejdeme všichni, to je jak malý město.
0: A vy všichni takhle mluvíte?
1: Jo, a všichni jsme hrozně hluční a veselí a takový, jo, je to fakt, to máme v rodině, no.
0: No to bychom mohli udělat takovou soutěž na Blaníkovi, že no nějakou soutěž a kdo by vyhrál, tak by jel k vám na tu rodinnou slezinu, aby viděl, co je to chaos.
1: Ano, ale hlavně to vás nabije, že jo, všichni křiče a děti lítají, že jo, všichni se hrozně smějou, protože v naší rodině opravdu tam jsou všichni hrozně jako, mají smysl pro humor. Jo, a to asi se to dědí, nebo je to nakažlivý, já nevím, ale měli jsme jednu takovou tetu, nevím teďka z jakého kolene to bylo a odkud, ale s tou byla taková lidi sranda, to jste normálně vešli do dveří a ona byla taková bodrá, taková jako a taková trošku korpulentní a vždycky, a vyprávěla a smála se tak nahlas, že normálně nám tekly slzy. A strašně ráda na to vzpomínám, no tak už bohužel teda baví někoho jiného někde tam, daleko, a, ale prostě byla skvělá, no. Takže tak, to tak jako máme, no.
0: Tak já tu soutěž připravím, no. Přátelé, mějte se krásně, za chvilku bude juchu.
1: Ano.
0: Užijte si víkend, přežijte vedra a přežijte i Ivu Leckou.
2: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Už v pondělí 10. srpna se dozvíte víc u nás na Blaníku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Šípková růženka a Jirka Schellinger na Blaníku. No, hodina českých písniček je za námi, ale samozřejmě české budeme hrát dál. Mám je tady připravené, mám tady třeba Moniku Absolonovou. Z Ledového království. Taky kočovní herci tady budou.
1: Kočovní herci tu jsou, má ty kvetou.
0: A mrkneme i na oblohu. Malý vůz.
2: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma sama, tak sama, tak sama.
0: Zahříme. Ježiš, Pepa tančí. To bude pršet, děti. To by bylo hezký, kdyby to takhle bylo, že jo? No, ale nebude. Za 7 minut bude 13 hodin. Za chvilku startujeme odpoledne na Blaníku.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Zítřek bude v našem regionu slunečný, čekáme jasno až polojasno a teploměr ukáže mezi 26 a 29 stupni Celsia. Tolik o počasí a teď už se vydáme na cesty.
3: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
5: Nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na 5. kilometru se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. A do kolony najedete, i pokud jedete do hlavního města po dálnici D8. Od 9. kilometru se zdržíte 20 minut. A na Praze západ v Mníšku pod Brdy opatrně u železničního přejezdu, kde bouralo osobní auto. Na místo vyjeli záchranáři, silnice je průjezdná pouze Kyvadlově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník a teď už přichází Monika, která má pro vás další zprávy.
6: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
7: Rezort dopravy vyřešil situaci s chybějícím lékem. Jezero Most stále křižuje policie na člunech i s drony. Plzeňská americká ulice bude bezpečnější.
3: Rádio Blaník.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Do Česka míří 6 000 balení tamoxifenu. Situaci s chybějícím lékem proti rakovině prsu řešilo ministerstvo zdravotnictví. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června už není k dispozici ani jeho náhrada. Balení léčiva jsou nyní postupně distribuována do lékáren. Na jezeře Most pokračuje policejní pátrání po pohřešovaném muži. Vodní hladinu monitorují ze země i ze vzduchu. Tělo druhého pohřešovaného našli ve středu večer. Policie vyzývá veřejnost, aby do vodní nádrže nevstupovali při hrozící bouřce. V průběhu pátrání totiž museli pomáhat několika dalším lidem, kteří přecenili své síly. Plzeň upravila za 40 milionů americkou ulici. Je tak díky tomu bezpečnější a má víc zeleně. Práce na silně vytížené trase trvaly čtvrt roku a doprava se na ni vrátí 10. srpna. Víc říká náměstkyně správy veřejného statku Andrá Potíková.
8: Bylo to náročné v tom, že se to dělalo vlastně jakoby za provozu těch obchodů, podnikatelů. Museli jsme zajistit přechod pro lidi, kteří křižují tu stavbu, takže tady projel finisher, zastavil, počkal, až přejdou lidi, přinášeli tady lidi ze stavby kočárky, jsem viděla.
7: Město upravilo 440 metrů dlouhý úsek od okružní křižovatky u Prokopovy ulice ke Klatovské třídě. Ulici doplní ještě 14 vzrostlých stromů, které navážou na současné aleje. Pískovny v Halámkách na jihu Čech jsou zavřené. Lidé tam byli zvyklí vyrážet za čistou vodou, ale kvůli neukázněnosti některých plavců už tam plavat není možné. Stále se totiž jedná o těžební prostory a společnostem už došla trpělivost. Nyní pískovny hlídají bezpečnostní služby a lidi vykazují ven. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude i Valecká.
4: I Valecká
3: na Rádiu Blaník.
0: A je to tak. tady, přátelé, i když se počasí snažilo nás usušit, možná i trochu ogrilovat, házelo nám to klacky pod nohy, propotili jsme spoustu oblečení, máme za sebou bezesné noci a už to vypadalo, jo, že pojdeme horkem, nestalo se. Jsme tady na konci pracovního týdne. No a co můžeme? Můžeme zvolat sláva.
9: Volejte sláva a tři dny se radujte.
0: Jo, tak víkend je před námi, tak si to pojďme dnes odpoledne udělat na Blaníku hezké a za chvilku vás vezmu za křehkou krásou do Jablonce. Startujeme tedy odpolední vysílání s Arakainem.

0: Tak to byl Xindl X a Olga Lounová a Láska v housce. No a my teď míříme do Jablonce nad Nisou. Tam totiž začal 15. ročník přehlídky skla a bižuterie Křehká krása. A letos je znovu možné zamířit i do sousedního sklářského muzea. Podrobnosti nám teď poví jeho ředitelka Milada Valečková.
1: My jsme se vlastně vrátili k tomu systému, který byl asi 4 roky zpátky, kdy je celý areál výstaviště a muzea uzavřený a na jednu vstupenku se lidé dostanou jak do muzea, tak na Křehkou krásu. Čili pokud si zakoupí vstupenku, ať už v muzeu nebo u vstupu na Křehkou krásu, dostanou pásku a 4 dny se mohou volně pohybovat po celém areálu.
0: A já ještě dodám, že Křehká krása potrvá až do neděle. No a její součástí jsou také ukázky tradičních řemesel. Výtvarné dílny pro děti s navlékáním korálku nebo malováním vánočních ozdob a také doprovodný program. Tak pokud máte chuť, zajímá vás, to je to vaše téma, vyrazte. Do Jablonce nad Nisou. Já zdravím Jablonec a teď už si dáme Františka Nedvěda a Kočovné herce.

Tak to byl Malý vůz a Ilona Čáková. Tuhle písničku mám strašně ráda. A hlavně Ilona má nádherný hlas. Já teď pro vás mám jednu takovou, zajímavost. Kratší pracovní týden, na to asi slyšíte, že jo? Pracovat 4 dny v týdnu. Ve světě už to testují a světe div se, skvěle to funguje. Loňská mezinárodní studie s kontrolní skupinou ukázala, že lidem se zkráceným týdnem citelně ubylo vyhoření a zlepšilo se jim zdraví. No a test také potvrdil, že se firmám při 4 dnech práce nesnížily tržby. Jo? Důležitá věc, protože vždycky jde o ty peníze příšerný. V březnu 2023 se konala anketa u nás v Česku a tehdy 70% lidí řeklo, že by rádo vyzkoušelo kratší pracovní týden. Nějakou praktickou zkušenost mělo tehdy už 18% zaměstnanců, tedy zhruba každý šestý. Už jsou to 3 roky od testu a pořád nic u nás. Velká část Čechů o kratším týdnu tedy zatím jenom sní. Tak snad se dočkáme, no. Jenom aby to nedopadlo jako s vejplatou. O té vyšší si prý tady v Česku můžeme nechat jenom zdát.

0: život svůj. Monika Absolnová a najednou. My se teď podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam totiž máme k poslechu další díl podcastu Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm opět povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. No a tentokrát je to o spánku a také o tom, jak se jeho pravidelnost mění s věkem.
1: Jednoduše řečeno, mladší lidi si rádi pospí, ta proměna mezi tím víkendem všedním je tam častější, nemají ani dáno tu pravidelnost jak během víkendu, tak všedních dnů, liší se to tam, je to nárazové. Naopak u těch starších lidí, řekněme u těch 45, ale s rostoucím věkem ještě o to více, vlastně ta pravidelnost toho spánkového režimu je častější.
0: Tak tohle bych teda podepsala. Můj syn, 16-letý, ten by mohl spát klidně do odpoledne, tomu je to úplně jedno, dokud ho nezbudíme, tak nevyleze. Kdežto já, 7 ráno, otevřu oči a už jsem zhůru. Celé povídání si můžete poslechnout a také ho vidět třeba na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTubeovém kanále Rádia Blaník. A teď už zase zpátky k písničkám.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Je mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.

0: náhodou Adara Rollins, neboli Darinka Rollinsová, tehdy ještě Darinka, dneska už je to Dara. Na Blaníku, 14. hodina je před námi, za chviličku si dáme Bílou královnu.
1: Má Bílá královna.
0: Standa Hložek a Petr Kotwald, anebo Plnoletá.
2: Plnoletá si příští pondělí.
0: Karel Gott. A taky Kabáti a Houby magický.
3: Už budem spolu navždycky hledat Houby magický.
0: I nadále vám budeme na Blaníku hrát hlavně hezky česky za 5 minut 14 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
6: Pohodové odpoledne přeje Tereza Musilová. Co se týká počasí, máme před sebou příjemný letní víkend. V regionu bude zítra slunečno s teplotami od 26 do 29 stupňů Celsia. Taková je předpověď a teď už mám pro vás připravený dopravní servis.
5: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
5: Blaník za volantem.
6: Na hlavním tahu z Prahy na Tábor na úrovni Benešova se tvoří kolony, jsou přerušované a v obou směrech. Na D4 na úrovni Dobříše budete popojíždět mezi 29. a 30. kilometrem směrem na Příbram. Je tam kolona kvůli omezení. Silný provoz je pořád na příjezdu do Prahy po D5. Poprvé přibrzdíte na 4. kilometru. Kolona dál pokračuje po Pražském okruhu směrem na Ořech a celé to projedete s 20-minutovým zdržením. Tolik dopravní servis. Servis Rádia Blaník. A teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
7: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
8: Demolice výškové budovy ve Zlíně potrvá 3 týdny. Ministr dopravy chce prověřit šéfa Českých drah. Slovensko pokořilo středoevropský rekord. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Demoliční práce na vyhořelé výškové budově ve Zlíně potrvají 3 týdny. Odvoz 140 tisíc tun suti ale potrvá až do konce roku. Při bourání tu využívají zhruba 100-tunový demoliční bagr a od zhora pak budou zničenou budovu rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Hořet začalo před měsícem a hasičům se oheň podařilo zlikvidovat až po 2 týdnech. Šéf Českých drah Michal Krapinec vrátil bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné, jak informuje server Seznam zpráv. Podle jeho slov je nepotřebuje. Ministr dopravy Ivan Bednárek to ale považuje za nestandardní a nechá situaci prověřit dozorčí radou drah. Stupeň důvěrné je 2. nejnižší ze 4. V Karlových Varech přibude 83 nových zahrádek. Vzniknou na Zlatém kopečku v ideální lokalitě pro zahradničení i odpočinek. Obyvatelé si tam můžou kus půdy koupit anebo pronajmout. A víc říká mluvčí města Hana Kysela.
9: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze 1 zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
8: Žádost je možné podávat do 31. srpna a to jen osobně přes podatelnu karlovarského magistrátu. Na Slovensku padl středoevropský rekord. U maďarských hranic tam včera v obci Dolné Plachtince naměřili meteorologové 42 stupňů a 2 desetiny, což je nejvíc ve střední Evropě v historii měření. Teplotní rekordy padají během letošního léta velmi často. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Iva.
5: Iva Lecká
4: na Rádiu Blaník.
0: Ovšem my dnes máme den velkého juchu a radostné odpoledne čeká na vás, kteří dneska budete v Chomutově, protože za vámi přijede Rádio Blaník. Za chvíli řeknu víc, v dobré zprávě odměníme hasiče a také navštívíme knihovnu věcí. 14. hodina je před námi, už za pár vteřin odbije a my startujeme hezky česky. Standa Hložek, Petr Kotwald, dobrý den.

0: Kuba Smolík a jen blázen žárlí. Za 5 minut bude 14:45. No přátelé, čas letí jako bláznivý a my se potkáme v Chomutově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tedy my ne, jakože já tam nebudu, já bohužel dneska nebudu v Chomutově, ale bude tam můj kolega Petr Slíva, už tam vyrazil, strašně se těšil, říkal, v Chomutově jsem dlouho nebyl, má být krásně, tohle paráda, já říkám, to bude, tak je tam všechny moc pozdravuj. Ještě jsem mu taky říkala, že v té oblasti, tam Chomutov a ta lokalita, takže já, jako jak sleduju takové ty vetešárny, jo, takže tam mají vždycky strašně jako spoustu pokladů. Tak jsem říkala, ať se tam poptá. Jsem zvědavá, s čím přijede do rádia v pondělí. No ale zpět ke koncertu Rádia Blaník. Dneska na náměstí 1. máje 5 minut před 4:30 startujeme a bude tam právě Kuba Smolík a taky Tereska Mašková, Janek Ledecký, naše blanická kapela. A vstupné se, přátelé, neplatí, takže prostě přijďte a užijte si to. A letos nezapomeňte, součástí našich letních koncertů je i to, že rozdáváme sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu a ta vám může, když si ji nalepíte kamkoliv, klidně i na čelo, to je jedno, když si ji nalepíte, můžete vyhrát až 100 000 korun. No tak hurá do Chomutova, hurá na náš koncert Rádia Blaník, letní koncert v Chomutově, těšíme se moc.
1: Jedeme za vám, letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

Petr na čas jsme svoji. Tak, přátelé, knihovna věcí. Vrtačku, stán, šicí stroj nemusíte kupovat, protože si je můžete půjčit v knihovně věcí. Takových míst v Česku přibývá a doslova to šetří lidem peníze. I planetě vlastně zbytečný odpad. Představte si takovou knihovnu. Ale místo těch knížek jsou v regálech vrtačky, šicí stroje, deskové hry, prostě takové ty věci, které jako tu a tam potřebujete, ale nechce se vám je úplně kupovat. Zaplatíte malý poplatek, věci odnesete domů, použijete ji, samozřejmě nerozbijete a zase ji vrátíte. Myšlenka je jednoduchá, spoustu věcí skutečně potřebujeme jenom párkrát za rok. Třeba vrtačku nebo velký zavařovací hrnec nebo stan na jednu dovolenou, že jo? Tak proč je kupovat, když můžou posloužit více lidem? Tahle myšlenka začala v Londýně, no a už je to i u nás. Třeba v Brně provozuje knihovnu věcí spolek Mladí Info. Otevřeli v roce 2019 ve Štefánikově ulici. Najdete ji i v Praze, v kampusu Hybernská, nebo v Kutné Hoře, anebo v České Třebové. A pořád se to rozšiřuje. Šetří se peníze i životní prostředí. Za mě skvělá myšlenka. No a za chviličku nás čeká dobrá zpráva a tady odměníme hasiče.

0: litr s pořádnou pěnou.
1: To mi řekni, Karle, jak jsi přišel na to, že na 7. schodě to má tu správnou teplotu?
2: Dlouhodobým zkoušením.
0: I to je Léto s Blaníkem.

0: Věra Martinová a magnetická bouře na Blaníku. No a teď nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s páteční dobrou zprávou dorazila naše Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Ahoj Ivi a krásné odpoledne všem. Před necelým měsícem zasáhl bývalý baťovský areál ve Zlíně největší požár v novodobé historii města. Plameny zachvátily historickou budovu číslo 34, jeden ze symbolů baťovské architektury, ve které sídlily firmy a jejich sklady. Oheň se hasičům podařilo po dlouhém a mimořádně náročném zásahu dostat pod kontrolu a zabránit tomu, aby se rozšířil na další budovy. Na místě se 12 dní střídali profesionální i dobrovolné jednotky. Ve dne v noci bojovali s ohněm, zajišťovali bezpečnost okolí a pracovali v podmínkách, které patřily k nejnáročnějším, jaké Zlín zažil. Právě jejich nasazení teď město náležitě ocení. Dobrovolným hasičům uvolní přes 2 miliony korun. Kam přesně poputují, řekne mluvčí magistrátu Tomáš Melcer.
3: Schválená podpora zahrnuje více než 800 tisíc korun na finanční odměny pro sbory dobrovolných hasičů za jejich mimořádné nasazení při zásahu. Zbývající prostředky jsou určeny na obnovu vybavení zničeného během zásahu a na pořízení nové techniky a materiálu, který zvýší akceschopnost.
2: Je to poděkování lidem, kteří neváhali nasadit vlastní síly, čas i zdraví, aby ochránili město před ještě větší katastrofou. Zároveň jde o investici do jejich další připravenosti, aby byli stejně úspěšní i při dalších mimořádných událostech.
0: No co k tomu dodat? Děkujeme. A děkujeme všem hasičům, záchranářům, zdravotníkům, prostě všem, kteří se v krizových situacích dokážou postavit nejenom tedy živlům, ale taky nepříjemným situacím. Sáro, moc děkujeme, tohle byla opravdu dobrá zpráva.
2: Ano, a já přeju krásný víkend všem.
0: My tobě taky. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.

0: pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od pondělí 10. srpna vám budeme rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/

0: U Flandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tak to byl Enrique Iglesias na Blaníku a před námi už je 15. hodina. Jdeme tedy dál, za chviličku počasí, doprava a další zprávy. A potom, škvoři.
1: Že věci některý jsou neměný.
0: Síla starých vín. Taky Jarek Nohavica a Čechomor a Kometa.
2: Zpustil jsem kometu, byla jak relief s podrukou umělce.
0: A do třetice David Koller. Čas nejde vzít zpátky. Jo, čas nejde vzít zpátky. Za 7 minut bude 15, ale my jsme za chvilku zpátky zcela určitě.
3: Rádio Blaník.
4: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkné odpoledne přeje Tereza Musilová. I zítra si užijeme sluníčka a letních teplot. V našem regionu bude jasno až polojasno a naměříme mezi 26 a 29 stupni Celsia. O počasí je to všechno a teď už pojďme na silnice.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
5: Nehoda je na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 9. kilometru u Úžic se srazilo osobní auto s kamionem. A na D8 je i další kolona, a to od 4. kilometru směrem do Prahy se zdržíte 15 minut. Popojíždět budete i D1, před omezením u Mirošovic na 22. kilometru je asi 3 kilometry dlouhá kolona. A odpolední špička je znát i na příjezdu do Prahy po D5. Řidiči zpomalují na 5. kilometru a kolona dál pokračuje po Pražském okruhu k Ořechu. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
4: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: V kauze Zprávy železnic je několik obviněných. Nedávné srážky pomohly jen částem Česka. Nad Bratislavou se valí hustý kouř.
3: Rádio Blaník.
7: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic. Podle webu Seznam Zprávy je mezi obviněnými i její bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Ten serveru Odkryto.cz v reakci napsal, že nemá slov. Národní centrála proti organizovanému zločinu se loni zajímala o miliardové tendry Správy železnic a ředitelství silnic a dálnic. Po deštích kleslo nebezpečí požárů v části Čech. Na jihu Moravy se jen snížilo z vysokého na nízký. Na většině území země, ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Současně ale meteorologové nevyloučili, že se po návratu tropických teplot může situace opět změnit. Jihočeská vodní elektrárna Kořensko u jaderné elektrárny Temelín získá nové technologie za 100 milionů. Zařízení fungující 34 let je součástí Vltavské kaskády a má výkon 3,8 MW. Víc tomu říká mluvčí ČEZu Martin Šarajer.
8: Tato modernizace má základní pilíře v podobě prodloužení životnosti těch elektráren, to znamená, že budou české energetice k dispozici další desítky let. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde i zvýšení bezpečnosti provozu, což je také důležité, a v neposlední řadě i zvyšování efektivity, což znamená, že stejné množství elektřiny vyrobíme z menšího objemu vody.
7: Práce by měly skončit příští rok na jaře. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří. Slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Bezprostřední riziko prý ale okolním městským částem nebo obyvatelům nehrozí. Podle některých médií měl požáru předcházet výbuch. Hasiči dostávají situaci postupně pod kontrolu. Nikdo zatím nebyl zraněn. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu opět Iva.
4: Iva Lecká
3: na Rádiu Blaník.
0: A my jedeme dál, další odpolední 60-minutovka je připravená, písničky jsou nasazené, rubriky jsou taky připravené, no tak jdeme na to. Za chvilku Mirek Táborský, ale teď Škvoři a síla starých vín. A přesný čas 14 hodin a 58 minut.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Zdraví na Blaníku, 9 minut po 15. hodině. Přeju vám pohodové odpoledne. Teď se vydáme na výlet. Mirek Táborský už je připraven.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským. Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás vytáhl na výlet vláčkem po železniční trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví a představil jsem zajímavosti na zastávkách třeba koupaliště ve Mšeně nebo malé železniční muzeum v Sudoměři. Dnes budu pokračovat na zastávce Skalsko, od které dojdete k bráně jedné z památkově chráněných usedlostí, na jejíž zahradě je postavena trať zahradní železnice. Tato malá dráha, modely parních lokomotiv i sbírka exponátů parostrojního muzea jsou dílem Petra Widnera. Dráha má dva okruhy dlouhé 50 a 350 metrů. Rozchod kolejí je 7 čtvrt palce, tedy 184 mm. Jezdí po nich vláčky tažené precizními a funkčními modely parních lokomotiv, pod jejich škotlem se topí uhlím. Jen je třeba přikládat kousky polévkovou lžící. Součástí infrastruktury zahradní železnice je i funkční točna. Protože skutečné pasažéry nelze zmenšit do měřítka dráhy, je tu taková pojízdná lávka pro 3 dospělé a 4 děti, kteří na ní sedí obkročmo. Možnost projet se vláčkem nabízí dráha ve Skalsku několikrát do roka. Termíny jsou zveřejňovány na jejich webových stránkách. A věřte, že ve vyhlášené dny se sem sjíždějí i další tvůrci modelů parních lokomotiv. A je taky možné si prohlídku dráhy a malého parostrojního muzea se zaparkovanými modely parních lokomotiv domluvit telefonicky. No a Skalsko má i zámek. Původně to byla v 17. století správní budova hospodářského dvora, později několikrát přestavěná do současné pseudorenesanční podoby. Průchodem v průčelí můžete vejít do zámeckého parku a sejít do údolí Strenického potoka, kde fungoval vodní mlýn. Jsou tu ještě patrné zbytky vodního náhonu i místo, kde se točilo mlýnské kolo. A podobných zajímavostí by se našlo na železniční trati mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví ještě víc. Stačí se jen porozhlédnout kolem kolejí. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
3: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen ne nudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: Tak to byl David Koller a písnička Čas nejde vzít zpátky. Jo, jo, letí dopředu. Mimochodem, víte, kdo dnes slaví narozeniny? O, jo, jo, Fox Mulder, tedy David Duchovny. Už má 66 let. Mimochodem, David Duchovny, kterého proslavila Akta X, vůbec na UFO nevěří. Chápete to? To je paradox, co? A přihodím ještě jednu vzpomínku na věčného elegána, romantika, Kristiána.
1: Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen klid svůj tichý mít.
0: Herec Oldřich Nový, tak ten nás v tento den opustil v roce 1983. Věčný elegán, skvělý herec. Když to teď tak poslouchám, já si asi o víkendu udělám takový malý retro večer a Kristiána si pustím a potom dívku v modrém a asi taky Evu, která tropí hlouposti a nakonec si dám Roztomilého člověka. To já můžu. Ježíš, to bude hezký. Řekla bych, přidáte se, ale já mám strašně malou postel, víte, u televize, abyste se nevešli. No a my si za chvilku na Blaníku pustíme Jirku Schellingera a taky Elány.

0: penát. Takhle ne každý ho má rád, ale grilování to máme rádi všichni.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně.
0: Jo, je to tak. Už tento víkend pro vás na Blaníku mám dobré rady do kuchyně. A tentokrát, přátelé, budeme grilovat. Máme maso od drůbežářských závodů Klatovy. Jednak už je naložené a upravené. Připravené hodit ho rovnou na rozpálený grill. Takže vlastně to máme bez práce. Ale k tomu masíčku by to chtělo něco výjimečného. A k tomu my si společně uděláme něco, co já v létě miluju. Co jsem si jako recept přivezla z Itálie. Tam to teda baští o 106 a jmenuje se to tapenáda. K masu je to dokonalé. Tak si tuhle dobrotu o víkendu připravíme. No a v neděli si připravíme další dobrotu a to bude řecký burger. Maso opět od drůbežářských závodů Klatovy, protože jejich mleté, pokud jste ho ještě neochutnali, tak ochutnejte, je fakt vynikající. Tak určitě poslouchejte v sobotu i v neděli, krátce po 9. a v repríze po 17. hodině naše dobré rady do kuchyně. Věřte tomu, bude vám to chutnat.
1: Dobré rady do zahrady a do kuchyně. Na rádiu Blaník.
2: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.
0: No a to je tečka za mým dnešním pátečním vysíláním. Já se s vámi loučím, o víkendu se tady uslyšíme, no a v pondělí zase tady ve 13 hodin. Tak se mějte, bájo!
3: Posloucháte Blaník?
1: A můžeme to vidět?
3: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
3: Poslouchejte Blaník! Dozvíte se víc.
1: Sluníčkové léto.
2: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Hit snap.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: projekt je Zahrada ticha. Tady na Blaníku krátce před 16. hodinou. Už vás zdraví a pohodový pátek přeje Vlasta Suk. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí a dopravní servis. No a pak si zase budeme pohodově hrát. Chystám pro vás balet. Hej, pane disk jockey. Tereza Mašková zaspívá. A Michal Tučný. Takže jedeme dál, hrajeme hezky česky. Za 4 minuty bude 16 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
2: Dobré odpoledne přeje Tereza Musilová. Sobota bude v našem regionu slunečná a teploty příjemně letní. Vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia. Taková je předpověď a teď už je na řadě dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D8 ve směru na Prahu je kolona u sjezdu na Kralupy nad Vltavou. Na konci stoupání na 6,5 kilometru se srazila dvě nákladní auta. Zdržení je na čtvrt hodiny. 10 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Řidiči zpomalují na 5. kilometru. Kolona dál pokračuje po Pražském okruhu až ke sjezdu na Ořech. Tam necháte dalších 15 minut navíc. A na okruhu je i nehoda na 16. kilometru směrem k letišti za sjezdem na Slivenec. A kolona další je na výjezdu z Prahy po D1, zpomaluje se na 16. kilometru a popojíždět budete k omezení u Šmejkalky. Tolik dopravní servis, na řadě jsou zprávy.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Nehod pod vlivem alkoholu přibylo. Novela zákona umožní i možnost lékaře za hranicemi. Fotbalová Sparta si přejde o jednu ze svých osobností. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku skokově přibylo opilých řidičů nemotorových vozidel. Policie takových případů eviduje od začátku června 236, což je skoro 70 víc než za stejné období loni. Podle statistik policejního prezidia si většina přestupků odehrává v centru měst a nejčastěji bylo ve středočeském kraji. V Praze byly naopak jen dva. Cesta za lékařem může vést i za hranice země. Umožní to novela zákona. Zatím se to ale podařilo jen u jedné zubní ordinace v Polsku. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové to totiž není tak jednoduché.
5: V případě uzavírání smluv se zahraničním poskytovatelem musí VZP řešit mnoho technických a administrativních otázek, které nemají jasné řešení ani v souvisejícím zákoně. Jedná se například o vystavování e-receptů, e-neschopenek nebo také zajištění příslušného softwaru na vykazování péče.
4: Smlouvu se podařilo uzavřít díky tomu, že jednatelkou v sousedním polském Mezilesí je Češka. O nadcházejícím víkendu nebudou průjezdné dva pražské tunely na Pražském okruhu. Jde o tunely Lochkovský a Komořanský, který bývá někdy nazývaný jako Cholupický. Na víkend od 8. do 9. srpna tady naplánovali nezbytné práce na údržbě a kontrole technologií. Současně tu dojde také k opravě výtluku na křížení okruhu s D5. Fotbalová Sparta zřejmě přijde o svého kapitána. Slovenský fotbalista Lukáš Hraslín má totiž velmi zajímavou nabídku ze Saúdské Arábie, kterou chce také využít. Zájem o něj projevil El Fateh. Sparta tak ztratí nejen kapitána, ale i střelce a jednoho z lídrů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Vlasta Suk.
0: Ano, jsem tady natěšen na vysílání, přeju dobré odpoledne, krásný pátek.
1: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: A už za okamžik taky odstartuje další z letních koncertů Rádia Blaník. Na místě v Chomutově už je kolega Petr Slíva, který ho bude moderovat a přihlásí se nám do vysílání za malou chvíli. Takže poslouchejte, popíše nám tu atmosféru, jak to tam vypadá, na co se můžete těšit, určitě všechno zodpoví. Do té doby hezky česky Tereza Mašková a teď balet. Hej, pane disc jockey, je 16 hodin.

0: více milovat.
1: Takhle si to Tereza Mašková představuje. Jíst, spát, meditovat, milovat. A pokud byste si tuhle písničku chtěli užít naživo, dneska můžete.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Za několik málo minut odstartuje další z letních koncertů Rádia Blaník. No a přímo na místě je kolega Petr Slíva, který se nám hlásí do vysílání. Petře, ahoj, dobré odpoledne.
3: Ahoj, ahoj a dobré odpoledne. To místo se jmenuje náměstí 1. máje a nachází se v Chomutově. Přátelé, já vám musím něco říct. Mě normálně vypadly oči z důlku, jak je Chomutov krásné město. Tady je všechno nové, tady je všechno opravené. Historické centrum je opravené, všechno má nové omítky. Přijeďte sem. No. Jednak protože to krásně vypadá, ale druhak protože se tady dneska koná letní koncert Rádia Blaník. Ty se chtěl na něco zeptat?
1: No, já jsem chtěl potvrdit, protože jsme tam v úterý byl jakožto blanický krajánek a to náměstí, že jo, že to je kouzelné místo.
3: Nádhera, nádhera, opravdu kouzelné náměstí. Potvrzuju, udělejte si sem výlet, Chomutov rozhodně stojí za to. A dneska speciálně, protože se tady koná letní koncert Rádia Blaník, začínáme 5 minut před 4:30. Čeká nás Terka Mašková, ta už je tady připravená, bude Jakub Smolík, bude naše blanická kapela, bude Janek Ledecký a pozor, i dneska tady v Chomutově rozdáváme samolepky do naší speciální soutěže s Centropolem, díky které můžete vyhrát hromadu peněz a někdo z vás dokonce 100 000 korun. A ještě jedna důležitá informace, je to zadarmo, vstup je zdarma, přijďte sem.
1: No tak jo, tak Petře, děkujeme za pozvánku, načerpej další atmosféru, protože krátce před 6:45 se ještě uslyšíme. Do té doby ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
2: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem, to jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: No a dál do pohody třeba Michal Tučný, už za chvíli hrát se budou s Dámrosou, teď Abba. Minuta a bude 4:45.

0: ruce u vody, v ruce knížku a v uších písničky z Blaníku.
1: Si pohodové let

0: Michal Tučný a rád se brouzdám rosou, tady je Radio Blaník. Jo, tou ranní rosou se budeme moci brouzdat i po neděli. Bude to hodně příjemné, po víkendovém mírném ochlazení se po neděli noční minima vrátí na hodnoty mezi 20 až 15 stupni. Od středy dokonce můžeme po ránu naměřit 24 až 19 stupňů Celsia. Přes den zase od pondělí tropy, sluníčko, sem tam bouřky a teploty nad 30. No tak já si myslím, že to letošní léto se podle mě jako celek zapíš do historie. Uvidíme. Každopádně, co nás čeká za chvíli? To je Helena Vondráčková, další hezká česká. Svou partu přátel ještě naštěstí mám a za 6 minut už bude 4:30. Dobré odpoledne vám všem.
1: Rád bych si koupil cukru.

0: No Name, nělevo, ano. A Igor Tymko ze skupiny No Name je jeden z těch, kdo si zaspíval i v naší nejnovější blanické hymně, která vám může přinést pořádné peníze. Jak na to? Dál svítí. Jednoduše, stačí pozorně poslouchat Rádio Blaník od pondělí do pátku mezi 6 a 18 hodinou. Jakmile zazní písnička Slunce dál svítí, volejte studio 800 109 109. Když se dovoláte, jste ve hře. My vám pustíme ukázku jednoho z těch interpretů, koho tam můžete slyšet. Když správně odpovíte jméno, máte 5000. A jelikož se nezadařilo poprvé v tomto týdnu ani po druhé, tak se příště bude hrát o 15 000 korun, jakmile ta písnička zazní. No a to už je něco pro vás, kteří byste si chtěli vydělat pořádné peníze. Třeba posluchačka Květa se radovala z 10 tisíců.
1: Ale vy jste to poznala!
0: A ty radosti, no.
1: A víte, co je ale skvělý? Vy máte 10 000 korun!
0: A až zazní příště, tak řekneme, vy máte 15 000 korun, pokud dohodnete. Takže hodně štěstí, číhejte, poslouchejte, třeba to klapne. Slunce dál svítí. Sluníčkové léto na Blaníku. No a dál hezky české do té 17. třeba Honza Nodvat s písní Podvod. Dobré rady do
2: zahrady. I do kuchyně. Ano, o víkendu budeme grilovat. Masíčko dodají drůbežářské závody Klatovy a já přihodím zajímavé recepty. Všechno si připravíme přímo pod pergolou.
3: Dobré rady do zahrady i do kuchyně. Na rádiu
4: Blaník. To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov. Na ingrediencích záleží.

0: Už tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak tohle jsou Model Talking krátce před 5:00. Za chvíli čerstvé zprávy, počasí. Koukneme na silnice, jak se jezdí při pátku 7. srpna. No a samozřejmě nebudou chybět pohodové písničky od Anika. Bude tu Láska. Dáme Olympiky. A taky zaspívají Pokáč s Aničkou Slováčkovou. I když jsme plešatý.
1: I když jsme plešatý, ty a já a ty.
0: Celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut už bude 17 hodin.
1: Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
3: Příjemné odpoledne přeje Tereza Musilová. V regionu se zítra probudíme do slunečného dne. Jasno až polojasno zůstane až do večera. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 26 až 29 stupňů Celsia. Tolik o počasí a teď už se vydáme na cesty.
1: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
3: Kolona na 20 minut je na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Zpomaluje se na 16. kilometru a popojíždět budete k omezení u Šmejkalky. Provoz houstne i na dalším výjezdu z Prahy, a to po silnici číslo 4. U Jíloviště je 6 kilometrů dlouhá kolona a je zhruba na půl hodiny. 15 minut se zdržíte na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Řidiči zpomalují na 5. kilometru. Kolona dál pokračuje po Pražském okruhu ke sjezdu na Ořech. Tam necháte dalších 15 minut navíc. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu další zprávy s Monikou.
2: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Takzvané klokánky se musí připravit na změny. Tisíce řidičů si musí vyměnit řidičáky. Liberecká nemocnice chystá výstavbu urgentu. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Ministerstvo práce chystá změnu financování klokánků. Týkat by se to mělo i podobných zařízení pro okamžitou pomoc dětem. Stát by mohl peníze vyplácet nejspíš na lůžko i podle rozsahu poskytnuté péče. Zvednout by se měl taky samotný příspěvek. Kdy k tomu dojde, bude záležet na rychlosti jednání. I letos si musí někteří čeští řidiči vyměnit své řidičské průkazy. Končí totiž jejich platnost. Kolik lidí si tuto povinnost bude muset ještě splnit, připomíná mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
5: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
4: Nejjednodušší je k tomu využít portál dopravy a ušetřit si tak alespoň jednu cestu na úřad. Výstavba urgentního centra v Liberci omezí průchod areálem nemocnice. K omezení tu dojde už od pondělí a týkat se to bude prostoru u heliportu mezi vstupem do pavilonu chirurgických oborů A2 a rampou u budovy je s jídelnou. Průchod bude uzavřen několik týdnů. Výstavba přijde na 4 miliardy. Mezinárodní volejbalová federace zařadila Rusko zpátky do všech svých soutěží, a to bez ohledu na pokračující agresi na Ukrajině. Ruským týmům dokonce mělo být bez předchozí kvalifikace umožněno startovat na mistrovství světa 2027. Proti tomu se ohradilo Polsko, které šampionát hostí. Ruským sportovcům prý neudělí víza. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
0: Ano, jsem tady s vámi stále. Za minutu a půl už bude 17 hodin.
2: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
0: Hezké české před námi, třeba Petr Muk se skupinou Šalom, Stín, Katedrál, a pak si taky zahrajeme Pokáče a dozvíte se, na jaké kapele Pokáč vyrůstal. Tak pokud jste propásli včerejší povídání v rámci Pepových parťáků, tady ve středu, tak určitě poslouchejte dál, všechno si řekne.

0: To byla krásná písnička od Pokáče Aničky Slováčkové, hezká vzpomínka na ní. I když jsme plešatý. No a Pokáč byl hostem středečních Pepových parťáků v našem vysílání na rádiu Blaník. No a taky jsme se dozvěděli, že prý Pokáč vyrůstal na Lunetiku.
1: Takže tvoje textařské kořeny jsou jako tady, jo?
2: Ať je hudba tvůj lék a každý z nás, ať má muziku svou.
1: Máš husí kůži?
3: Hele, textařský bych úplně neřekl, ale hudební si myslím, že jo. Jako hele, když si o to odmyslíš, takový to boybandovský pyžmo, tak, tak jsou to prostě dobrý songy, to zahraje s kytarou u ohně, prostě a všichni to řvou.
0: Celé povídání už brzy na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Teď už Olympik, písnička jednou, za chvíli Albano, Romina, Pavel a Sempre a aktuální čas 9 minut po 17. hodině. Stále jsem s vámi na cestách, možná ještě v práci nebo doma, na vašich zahradách, na koupalištích. Zkrátka tady všude hrajeme hezky česky.

vám české. Léto s Blaníkem.

0: znáš.
1: To byl jeden z prvních hitů Anika. Sice už začala vystupovat ve svých 8 letech, ale oficiálně její solová kariéra odstartovala na začátku 90. let. Za námi písnička Láska, před námi Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou, taky Miley Cyrus, End of the World. No a pak se spojíme i s kolegou Petrem Slívou z dalšího letního koncertu Rádia Blaník. Tentokrát jsme v Chomutově a já myslím, že stále máte času dost, abyste dorazili a vychutnali si tu parádní atmosféru.

0: Janek Levecký, Žentour a Proklínám. A na Janka se můžete taky těšit na našem dalším letním koncertě v Chomutově.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ten už odstartoval před hodinou a kus. Na místě kolega Petr Slíva, který nám teď prozradí, jak to vypadá v Chomutově. Petře, tak říkej.
2: No, jak to tady vypadá? Vypadá to tady famózně. Mimochodem, Chomutov je nádherné město, všechno je tady nové, všechno je tady opravené, historické centrum, a právě v tom historickém centru máme teď pódium, na kterém zpívá Tereska Mašková, a je tady nabito, je tady plno, máme takzvaně full house. Pívá se tady, hraje se tady, huláká se tady, tleská se tady. Bude tady taky Jakub Smolík, bude Janek Ledecký, bude samozřejmě naše blanická kapela, a všechno je to úplně zadarmo. Tady taky stánek s našimi věcmi, takže po

0: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Tak tohle je Toto Cutugno, Alia Italiano, trocha italštiny tady na Blaníku. No a za chvíli už česká desítka. Těšte se na písničky, ty nejhranější, které aktuálně frčí v českých rádích. Opět Radeček s touhle. Xindl X a Dovolená. A mezi těmi populárními i skupina Krištof, Půlnoční hřích. Hrajeme hezky česky, za pět minut bude 18. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio. Radio Blaník, počasí. Radio Blaník.
2: Krásný podvečer přeje Tereza Musilová. Zítřek prožijeme pod slunečnou oblohou. Jasno až polojasno zůstane do večera a naměříme mezi 26 a 29 stupni Celsia. Taková je předpověď a teď už je na řadě dopravní servis.
1: Radio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na D11 je nehoda ve směru na Hradec Králové. Na 59. kilometru před sjezdem na Chlumec nad Cidlinou se srazila tři auta. Je tam pomalejší provoz. Na Praze západ v Dobřichovicích před Palackého mostem v Tyršově ulici došlo k nehodě na železničním přejezdu. Osobní auto se tam srazilo s vlakem. Na místě jsou záchranáři. Provoz houstne na tahu z Prahy na Příbram na silnici číslo 4. Za Zbraslaví vjedete do kolony, která je na půl hodiny. A kolona je i na výjezdu z Prahy po D1. Zpomaluje se na 13. kilometru. Tolik dopravní servis a na řadě jsou zprávy.
1: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Policie řeší v Tanvaldu násilný čin. Zásoby plynu v Unii nejsou ideální. Města a obce omezují využívání vody. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Útočník pobodal v Tanvaldu na Jablonecku několik lidí. K útoku došlo odpoledne a podle záchranářů jsou zraněni tři lidé, dva muži a jedna žena. Dva z nich převezli záchranáři do nemocnice v kritickém stavu. Navíc jedna žena byla zasažena slzotvorným plynem. Policie podezřelého bezprostředně po činu zadržela. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
5: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu s plynem.
4: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Sucho se na některých místech dál prohlubuje. Navíc v následujících 9 dnech prakticky nezaprší, maximálně místy v pondělí. Obce a města tak čím dál častěji omezují odběry povrchové vody z vodních toků na zalévání zahrad, hřišť, mytí aut anebo na pouštění bazénu a nádrží. Od zítřka to nově nařídili také Strakonice. Základních obilovin se letos v Česku sklidí méně než loni, a to o 17%. Obilovin bude podle odhadu Českého statistického úřadu přes 6,25 milionu tun. Sklizeň řepky pak meziročně klesne o pětinu. Podle odhadu statistiků by mohla být sklizeň obilovin nejnižší za posledních 14 let, u řepky dokonce za posledních 21 let. Tolik zprávy, teď už je tu česká desítka s Petrem Slívou.
1: Česká desítka.
3: Česká desítka.
1: Česká desítka.
3: Na Rádiu Blaník.
6: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Po týdnu přicházím zase s nabídkou hodiny strávené s českými písničkami a nadílkou českých písniček, o kterých je možné říct, že byly v tom uplynulém týdnu v rádiovém éteru nejúspěšnější. Počítáno podle toho, kolikrát se v tom rádiovém éteru objevily. A počítá se opravdu celý éter, napříč všemi rádii u nás. Všechno to zase pečlivě zmonitorovala a propočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace Asociace hudebního průmyslu IFPI. Podle dat z playlistů jednotlivých stanic, které se v ní týden co týden scházejí. Tentokrát si zřejmě hudební dramaturgové řekli, že prázdniny jsou v plném proudu a není potřeba dělat velké změny a zbrklá rozhodnutí. Ať si to pěkně plyne vlastním tempem. Některé teda podezřívám z toho, že odjeli na dovolenou a dělali playlisty takovým tím osvědčeným chvatem v počítači. Kontrolce, kontrol V. Prostě tentokrát nemáme žádného odpadlíka a i většina pozic zůstala stejná. Ale nějaké změny tady máme. No a do toho přihodím jako vždycky ještě dva pohledy zpátky, kde si poslechneme to, co se v rádiích touto dobou hrálo před léty. Ale teď už to 10. místo. Tam je žena. Žena, kterou, pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, můžete naživo slyšet v Chomutově na dalším z koncertů Rádia Blaník, kde se v tuto chvíli nacházím taky já, ale jak vidno zvládám obojí. A pokud v Chomutově nejste, tak na Terku můžete příští pátek vyrazit na náš další letní koncert, tentokrát do Napajedel. Teď ale to 10. místo České desítky, Tereza Mašková a Hořko-sladký valčík.
3: Česká desítka na rádiu Blaník, místo 10.

0: tisícka. Na rádiu Blaník.
1: Kateřina Marie Tichá a její byt 66. Vzpomínka na Kateřinin první pražský byt. A jak říká, je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, velké lásky i velká zklamání. Tohle je něco, co si asi někdy prožila spousta z nás. Člověk vyletí z hnízda, začne žít sám a v tu chvíli je vlastně jedno, kde to místo je, jak je velké a co všechno tam funguje nebo nefunguje. Důležité je, že v tu chvíli jste pány si. A kdybyste vyrazili někam na Kateřinin koncert, tak tuhle tu písničku byste na něm slyšeli pravděpodobně také, protože ji Kateřina zařadila mezi koncertní stálice už před 2 lety, dřív než ji vůbec vypustila do rádií. Tak to bylo 9. místo pro byt 66 Kateřiny Marie Tiché, stejné umístění jako před týdnem a zároveň 3. týden pro tuto písničku v české desítce. A posuneme se na 8. příčku. Tam je písnička, která je v žebříčku nejhranějších českých písniček už podstatně delší dobu. 47. týden v české desítce slaví písnička Xyndla X Puberťák. Ondra Ládek obráží letní festivaly, podobně jako spousta jeho kolegů, a 18. srpna se na vás těší na svém narozeninovém koncertu v pražských Rýkrových sadech, což už bude vlastně za pár. O Ondrovi dneska bude ještě řeč, protože je to jeden ze dvou interpretů, kteří v té aktuální české desítce mají 2 písničky. Tak tady je ten jeho Puberťák.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička.
1: Na rádiu Blaník.
2: Neříkej, co má se stát. Písnička Evy Farné a stejné umístění jako minule, to znamená 7. nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Někdy je nejlepší přestat všechno plánovat a prostě nechat věci plynout. Přesně o tom zpívá Eva v téhle písničce, která vyšla letos v červnu jako třetí skladba z nového alba ADHD Pop, které je prvním autorským albem Evy po 5 letech. Samotná Eva o singlu říká, že je o touze pustit kontrolu, důvěřovat životu a smířit se s tím, že ne všechno musí mít člověk dopředu nalinkované. A dodává, že je v pořádku někdy zabloudit, protože děje se to, co má se stát. A tečka. A teď na chvíli opustíme přítomnost a vrhneme se do minulosti.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: Píše se rok 2021 a nejhranější českou písničkou v éteru touto dobou je písnička od skupiny Jelen s názvem Ještě jednu noc. A vydrželo jí to neskutečných 620 týdnů. 620 týdnů neopustila první místo. Jsou písničky, které netlačí na pilu a přesto v nich najdete příběh, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po doznění toho posledního tónu. Taková je i písnička Ještě jednu noc od skupiny Jelen. Single vyšel v březnu roku 2021 a o měsíc později se písnička objevila i na albu Věci a sny. A tady je v dnešním prvním pohledu zpátky.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Jedním z tajemných roků v tomto týdnu byl rok 2021. Připomněli jsme si v něm třeba seriál Kukačky anebo vítězství Markéty Davidové na biatlonovém mistrovství světa. A jednou z písniček, kterou jsme si zahráli, byla právě taky písnička od Jelenu Ještě jednu noc, protože to v té době byla 26 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Tak jsme si ji teď v české desítce připomněli ještě jednou. No a za chvíli zase do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Ze všech sil na pořád, budu jaký chceš, abych byl na pořád, budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád, budu ti nosit kytice chrb na pořád, budu světlem pod dveřmi na pořád, budu říkat uvěř mi na pořád, budu tě chránit jako štít na pořád, budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád, budu za ruku chytat čas na pořád, budu hlavou o strop bít na pořád, budu se snažit lepší být na pořád, budu ti z očí stírat žal na pořád, budu tvůj klauny principál na pořád, budu hladový ač syt na pořád, budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Písku kreslit kruh na pořád, budu splácet věčný dluh na pořád, budu hlídat dračí sluhy na pořád, budu opakovat, že jsem tvůj na pořád, budu vítat slunce rudé na pořád, budu věřit, že to bude na pořád, budu s tebou a budu sám na pořád, budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu a také dvojicí ohlédnutí se do minulosti za tím, co se v rádiích hrálo před léty. Ale teď už zase do přítomnosti. Všechno je v pořádku. Konstatování, ale i název písničky skupiny Opět a Radeček, která se v žebříčku drží 19. týden. A stejně jako minule, i tentokrát je z toho 6. místo. Možná jste si všimli, jak klukům Polákovým porostla kštice, po tom, co si nechali letos v zahraničí transplantovat vlasy, a je to docela nezvyk. V každém případě jim to sluší a až se na podzim Tomáš Polák objeví jako jeden z účastníků Stardance, tak může házet hárem na všechny strany. Teď vám ale zaspívá o tom, že všechno je v pořádku. Tady je to 6. místo české desítky.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Blízko a poetika na pátém místě české desítky. Single Blízko vyšel letos v dubnu a vzniknul trošku netradičně, a to během mezinárodního autorského kempu společnosti Universal Music ve Varšavě. Na skladbě spolupracoval zpěvák poetiky Ondřej Brejška s polským songwriterem Dominikem Dudkem a německou autorkou Hanyou a taky rumunským producentem Uncle Funkle. Původně vznikla anglická verze, ale nakonec si každý interpret vytvořil vlastní podobu ve svém jazyce, takže vznikla i ta česká. Videoklip se natáčel v ulicích Prahy a stejně jako samotná písnička sází na lehkost, pozitivní energii a radost z obyčejné blízkosti druhého člověka. Tak to bylo páté místo a tímto se dostáváme k bramborové medaili. A tam je písnička pro všechny z vás, kdo českou desítku teď posloucháte někde na dovolené. Protože slovo dovolená je až magické, přímo z něj mrazí, jak vyskakují ty vzpomínky na minulé dovolené, anebo připomínky té budoucí. A Xindl X to moc dobře ví, a tak ta písnička prostě musela vzniknout. A to je ta jeho druhá písnička v té aktuální české desítce. Xindl X, dovolená a čtvrté místo.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: tisícka. Na rádiu Blaník.
1: Bramborová medaile, čtvrté místo, pro dovolenou od Xindla X a zároveň pátý týden v české desítce. A než se pustíme do medailových pozic, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A tentokrát se ta písnička, kterou jsem vybral do druhého pohledu zpátky, opravdu hodí. Pokud posloucháte páteční českou desítku, premiéru pořadu, tak se Marek Ztracený touto dobou chystá na svůj největší koncert své kariéry. Na místě, kde před ním hráli Rolling Stones anebo zpíval Michael Jackson, na pražské Letné. Nikdo z českých interpretů na to ještě nenašel odvahu. Takže se teď hodí vrátit se do roku 2008, kdy Marek možná ještě ani nesnil o něčem takovém, hrál po klubech a v rádiu měl svou první písničku. Jmenovala se Ztrácíš. A ona se chytla a 17 týdnů vedla airplayovou hitparádu. Takže zatímco dneska, pakliže teda posloucháte v pátek, Marka čeká vrchol kariéry, tohle je jeho začátek a rok 2008.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

Marek Ztracený, v dnešní době to jsou vyprodané koncerty v pražském Edenu a nejnověji pražská Letna, ale tohle byl jeho začátek, jeho úspěšné období a rok 2008. A první hit? Ztrácíš. 17 týdnů nejhranější česká

0: Činasky si prohodili místa s Krištofem, respektive na místě, kde před týdnem stanula skupina Krištof s písničkou Půlnoční hřích, jsou teď Činasky a Selhání. No a obráceně. Mám radost, že se skupině Činasky daří, lidi chodí na koncerty a mám pocit, že Michal Malátný zraje jako víno. Konec konců jste její před prázdninami mohli slyšet v jednom z našich kytarových rán. Mimochodem, kytarová rána neskončila, dávají se jenom prázdninovou pauzu a první zářijové pondělí se na Blaníku budeme zase hrát naživo. S kým? No tak to vám zatím neřeknu. Místo toho vám nabídnu rekapitulaci české desítky a potom první místo. Tereza Mašková a hořko-sladký Valčík, tak to vypadá na desátém místě české desítky.
1: Tady jsi mi zpíval a tady jsi mi hrál.
0: Devátou nejhranější českou písničkou uplynulého týdne je Byt 66 Kateřiny Marie Tiché. Osmičko má Xindl X a Puberťák. A šťastnou sedmičku získává stejně jako minule Eva Farná za písničku Neříkej, co má se stát. Na šestém místě je všechno v pořádku, alespoň o tom zpívají Opět a Radeček.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám.
0: A Poetika s písničkou Blízko zaujala pátou pozici. Bramboru bere Xindl X a jeho Dovolená. Bronzová je skupina Krištof, Dominika Aládžia a Půlnoční
2: hřích.
0: No a na té stříbrné druhé příčce jsou Činasky a jejich Selhání.
3: Česká desítka.
4: Česká desítka.
3: Česká desítka.
4: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na první příčku. Opakování je matkou moudrosti. Někdy se to musí zopakovat jednou, někdy dvakrát a někdy třikrát a někdy třeba 17krát. Přesně tolik týdnů je v české desítce duet Evy Farné a Miraje s názvem Vzpomeneš si. A přesně tolik týdnů tahle písnička vede českou desítku. A ani ten uplynulý týden na tom nic nezměnil.
3: Česká desítka
4: na rádiu Blaník. Místo první.

0: 17. vítězství pro písničku Miraje a Evy Farné, nebo obráceně s názvem Vzpomeneš si, která vznikla při společném vystupování na vzpomínkových koncertech na Davida Stypku a jakoby do ní David svým způsobem vstoupil, protože to byl kamarád obou jmenovaných. A to je z dnešní České desítky vše. Poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tentokrát Česká desítka čerpala, a u 10 nejhranějších českých písniček v éteru se na vás těším zase příští týden v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Za námi skupina Queen, necelá minuta nás dělí od 19 hodin a po české desítce vás opět zdraví a pohodový páteční večer přeje Vlasta Suk. Písničky na přání jsou před námi, dnes zhruba do 22 hodin, takže budeme prodlužovat. Pokud jste tedy poslali váš vzkaz, buďte trpěliví, dojde na něj. No a co si zahrajeme v příštích minutách? Třeba Karla Gotta, dáme si Oči barvy holubí.
1: Oči barvy holubí, řasy černý.
0: Taky nám zaspívá Petr Kolář.
2: V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinou.
0: A přáli jste si skupinu Kex, máte jí mít, budou černý oči. Paráda, paráda, jedna hezčí než druhá. Jsme Rádio Blaník, i v pátek večer hrajeme hezky česky a na vaše přání.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak zítra opět sluníčko, polojasno až jasno, s teplotami od 26 do 30 stupňů, na severu a severovýchodě o trochu chladněji kolem 24 a v 1000 metrech na horách okolo 18. Noční minima klesnou na 15 až 11, na severu a severozápadě až na 8, na jihu Moravy naopak kolem 17 stupňů Celsia.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Ano, jsem s vámi, dneska koukám do kalendáře, že tu slaví Lada, takže milé Lady, všechno nejlepší od nás z Blaníku, a teď už startujeme písničky na přání. Budou holky, letní ráno na rozjezd, když prší, hledej duhu, když je tma, hledej hvězdy. Krásné narozeniny přejí Tomáš, mamka, Kačka, Štěpánek, Jana, Bobina, táta a taky Inka. Tak jdeme na to letní ráno od holek.

0: Tolik tedy holky a letní ráno, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: No a teď podle vás Karel Gott. Milý tačko, rádi bychom ti popřáli všechno nejlepší k tvým 60. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a úspěchů v životě. A co ti splní všechna přání? Manželka Katka, synové Pavel, Tomáš a Matěj, jejich partnerky a vnučky Emička s Karolínkou. Další vzkaz tu máme, abychom zahráli. Přejeme písničku pro naši sestru, maminku, babičku, prababičku, švagrovou, tchýni, tetu, paní Ruženku Štachirovou z Teplic Řetenic k jejímu velkému životnímu jubileu, které se dožívá právě dnes v plné síle, jak tělesné, tak duševní. Přejeme ti, Ruženko, ze srdce všechno nejlepší, hodně zdraví, spokojenosti, radosti a pohody. A to celá tvá rozvětvená rodina z Duchcova, Teplic, České Lípy, Litoměřic, Vracova a starých Ouholic. Tak my se připojujeme k přání všeho nejlepšího a posíláme oči barvy holubí. Užijte si to.

Karel Gott a krásná písnička na vaše přání Oči barvy holubí. Tady je Blaník. No, před námi Lucie, šrouby do hlavy. Chtěl bych nechat zahrát píseň od kapely Lucie pro celou moji rodinu, ale i pro moje kamarády, jen tak pro radost posílá Tadeáš.

0: Lucie a šrouby do hlavy, tady na Blaníku. A my pokračujeme na vaše přání, Marek Ztracený a naše cesty. A teď to ve vysílání pořádně rozjedeme. Obrovská gratulace a nálož energie míří k dnešním 23. narozeninám pro skvělou partnerku Andrejku. Všechno nejlepší, nekonečně mnoho radosti, úsměvů a úžasných zážitků ti posílá Daniel, který ti vyřizuje, že tě neskutečně moc miluje. A k tomu ti posílá tuhle pořádnou pecku.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé.

Marek Ztracený a naše cesty. My pokračujeme na Blaníku na vaše přání a před námi George Michael. A bude to pro mou osudovou ženu Vanesku. Vanesko, pohádko moje, díky tobě vím, co znamená milovat a mít pocit, že na nic nejsme sami. Jsi mým osobním sluncem a pohonem a na to jít dál. I přesto, že teď prožíváme bolavé období, tak vím, že žádná bouřka nás nezlomí, že to netrvá věčně. Jsi v mém životě v mnoha věcech poprvé a v mých očích neskutečnou ženou. My spolu píšem příběh a spolu ho i dokončíme. Buď taková, jaká jsi, protože přesně taková jsi výjimečná. Spolu jsme neporazitelní a kompletní. Miluji tě, ale to ty víš, je tvoje Endina. Tak George Michael a Faith.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Tady tedy George Michael na vaše přání a teď opět hezky česky Petr Kolář zaspívá. Dobrý podvečer, milí blaníku, prosila bych písničku pro Jirku Koska z Ovčár. Zítra 8.8. jsme spolu 28 let. Za každý rok s tebou moc děkuji, moc tě miluju, Vendula.

0: Klasicky česky na Blaníku zpíval Petr Kolář, V nebi snad ti prominou. Za 6 minut půl 8 dál pro vás a na vaše přání Hana Zagorová, Boty proti lásce, a nebo kapela Kex, Černý oči.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: A pokračujeme právě teď, krátce před půl osmou, Hana Zagorová, Boty proti lásce. Milí Blaníčku, právě dnes slaví svůj svátek kamarádka Lada Králová z Mirošovic. Rádi bychom jí touto cestou popřáli všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí a taky spokojenosti. Písničku od Zagorky posílají holky z kuchyně. Díky, Jana. Není za co. Další vzkaz tu máme. Čumáčkovi přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Hlavně moře zdravíčka, štěstí, lásky, pohody a radosti, aby si dopřál čas na odpočinek a radosti a nedělal si starosti z práce. Vše dobře dopadne. Vždy budu při tobě stát. Já, tvoje Myšička, Julinka i Myšák. Z celého srdce jen to nej. Děkuji celému skvělému Blaníku. Moc rádi vás posloucháme všude, kde se dá. Vaši věrní posluchači z Olomouce. No tak my děkujeme samozřejmě. Oslavence zdravíme a posíláme písničku Boty proti lásce.

0: Nejméně tři interpreti zpívají tuhle písničku. Teď jsme slyšeli Hanu Zagorovou, Boty proti lásce. Ivon Přenosilová zpívá tuhle píseň. A taky Lucie Vondráčková. Možná bychom dohledali ještě další, ale to teď nebudeme řešit, protože už míříme za dalšími požadavky, abychom potěšili dalšího z vás. Skupina Kex a Černý oči před námi a bude to písnička pro moji ženu Danielu k jejím narozeninám. Děkuji Aleš. Není za co, samozřejmě, tak vaši paní zdravíme, přejeme všechno nejlepší a posíláme skupinu Kex.
1: Rádio Planík.

0: Skupina Kex a Černý oči, posloucháte Radio Blaník. Dále vaše přání Boniem. Zahrajte prosím pro naši dceru Gábinku Miklovičovou k dnešním narozeninám. Je to už 25 let, co jsi přišla na tento svět. Máš před sebou poslední rok školy, budeš se ptát, co vás bolí. Nás teď bolí srdíčko, vyrostla si rychle, holčičko. Přejeme, aby se ti dařilo a splnilo vše, na čem pomyslíš. Krásné narozeniny a všechno nejlepší přejí mamka, taťka, tvůj Lukáš s klukama, Pájik a Jiříček, taky Pája a Koko. No, 25. Tak přejeme všechno nejlepší k tomuto krásnému jubileu a posíláme Boniem.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník. She's crazy like fool.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.
4: No a teď už na vaše přání Jakub Smolík s Viktorkou Genzrovou, říkej mi táto. Ty náš Rostíku dnes slavíš krásné 50. narozeniny a my ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí a radosti, ať tě i nadále provází tvůj jedinečný humor a smích, kterým rozdáváš dobrou náladu vše kolem sebe. Všema. Pamatuj, že to nejkrásnější tě teprve čeká. Děkujeme, že jsi přesně takový, jaký jsi. Následující písničku ti s láskou posílá tvoje dcera Barunka se vzkazem tati. Lepšího tatínka jsem si nemohla přát.

Jakub Smolík, taky Viktorka Genzrová a říkej mi táto. A teď podle vás taky Argema, tohle je Ráj. Zahrajeme Ráďovi, Hlálince, Vojtíkovi a Teresce, aby si krásně užili prázdniny. Máme vás moc, moc rádi a přejeme samé krásné zážitky a spoustu úspěchů v novém školním roce. Zdraví teta Mončička a strejda Pája Jelínkovi. A ještě jeden vzkaz tu máme, chtěla bych poslat písničku Tomášovi k 30. narozeninám, které měl v úterý. Hodně štěstí, zdraví a hlavně lásku a taky hodně moc splněných přání přeje Martina s Robertem i babička Hanka s dědou Láďou. Argema právě teď pro vás.

0: Targema a tohle je Ráj, tohle je Blaník a tohle je Karol Duchoň, kterého si teď zahrajeme. Bude to pro naši maminku Máriu Pechovou, je to již 90 let, co se probouzíš do tohoto světa, naše maminko. K těm dalším ránům ti ze srdce přejeme hlavně, aby ti sloužilo zdraví a těšila si se ještě dlouho jako my na naše společné chvíle. Děkujeme ti za tvoji lásku a vše, co si pro nás celá léta obětovala. Máme tě rádi. Krásné zítřejší narozeninové oslavy, krásný den, ti s láskou přejí tvoje děti, Ivan, Dušan, Marienka, Iveta a Jára s rodinami. No tak jo, tak samozřejmě i my, mamince, přejeme všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, co jí daří. A tady je ta krásná písnička V slovenských dolinách, Karol Duchoň.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

Karol Duchoň a v Slovenských dolinách. Teď Eva Farná na ostří nože. Bude to pro Jiříka. Někdy je to v životě trochu na ostří nože, ale ty se jen tak nedáš. Věřím, že zase bude dobře. Tvoje Lienka.

0: Za námi Eva Farná na ostří nože a před námi další část písniček na přání. Karel Gott a Trezor už za okamžik. Taky si dáme Václava Neckáře. Nebo Veronu. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je přesně 20 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra nás čeká další krásný slunečný den s teplotami od 26 do 30 stupňů, na severu a severovýchodě do 24 a v 1000 metrech naměříme kolem 18 stupňů Celsia. Noční minima klesnou na 15 až 11.
1: Vlasta Suk
2: na Rádio Blaník.
0: Krásný večer, ano, stále jsem s vámi a pokračujeme na vaše přání. Teď už Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. A komu to bude? Dobrý den, rádio, chtěla bych zahrát písničku mamce k 56. narozeninám, ať si dnešní den užije, ať se moc neopije a užívá si život, i když ho nemá lehký. Ale mamko, život jde dál, tak si ho užívej, i když vím, že se mnou to zrovna nemáš lehké. Tímto bych ti chtěla popřát krásné narozeniny a už se životem netrap, bude to vše v pořádku. Inka a Kvido. A k přání se přidávají také Kristýnka, Janička, Kačka, Štěpánek, Pálka, Alitka, Belinka, Betinka, Evžínek, Kikinka a Jasmínka.
1: Písničky na přání.

to začalo. Neměli jsme nic.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Jiří Korn a jednou hůz, jednou líp. Tady je Blaník, 5 minut po 20. hodině.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
0: A před námi Karol Gott s písní Trezor. Zdravím, chtěli bychom pozdravit našeho kamaráda Martina z chaty, který je bohužel po operaci kolena a nemůže být zde s námi, a proto bychom byli rádi, kdyby jste nám zahráli písničku od Karla Gotta. Ať seš v pohodě, přeje Dalibor, Michal a Dominik z Havlovic. Další požadavek. Dobrý den, prosím o písničku k narozeninám babičce, která dnes slaví 56 let. Milá babičko, i když si neměla jednoduchý život, přeji ti hlavně zdravíčko, i když to není tak, jak by to mělo být, teď už bude lépe. Přeje tvůj milující vnuk Štěpánek, který dělá velkou radost a už 9 let s ním máš svět veselější.

Helgot a Trezor. Teď na vaše přání Saša. Milý Blaníšku, chtěla bych zahrát pro mou nejdůležitější osůvku, kterou v životě mám, pro moji maminku, která to v životě neměla vůbec jednoduché. Měla hodně trnitou cestu a pořád bohužel má. A vím, že už to bude jen lepší, prostě musí. Maminko, dneska si užij večer bez hádek a klidu. Moc tě miluji. Všechno nejlepší přeje celá tvá rodina. Kristýna, Tomáš, Inka, Káča, Janča, zvířátka a tvůj nejmenší Štěpánek.

0: Tolik tedy Saša, If You Believe, posloucháte Rádio Blaník, písničky na přání v plném proudu. Teď Michal Šindelář, z celého srdce ti přeji všechno nejlepší k 22. narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody v dalších dnech tvého života. Prošla si těmi lepšími dny, ale i těmi horšími a zvládla si to. Buď stejně šťastná a pohodová jako doteď, s láskou Paťásek. Zahrajte prosím tuhle písničku pro mou lásku Pepánka ze Stráže pod Ralskem. Děkuji ti za všechno, co pro mě a moje děti děláš. Miluju tě a budu na pořád. Tvoje Zdenička.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.

Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy. 2:45. A pokračujeme na vaše přání. Krásný večer. Zahrajte Lukymu, dědovi a babičce písničku Pro radost. Děkujeme, Lukáš.

0: Radio Vlaník s vámi i v pátek večer, 7. srpna, za chvíli na vaše přání třeba holky, taky Václav Neckář, šalalalalalí, a nebo Verona, na mě nečekej, a spousta dalších. Do pohody pátečního večera budeme hrát i v příštích minutách.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.

0: Rádiu Blaník.
1: A teď si zahrajeme holky. Ahoj, ráda bych nechala zahrát píseň pro mámu, pro moji skvělou maminku Ivušku, ať ti krásně odsýpají poslední dny letní dovolené a zároveň ať je návrat do pracovního procesu pohodový a příjemný. Posílá Niky.

Tohle byly holky, zpívali pro mámu a teď už Václav Neckář. Dnes letí ta nejveselější písnička a obrovské poděkování dvěma úžasným maminkám a babičkám, Janě Mádlíkové a Martě Jiroušové. Obě letos slaví krásné 75. narozeniny. Jste pro nás ty nejmilejší na celém světě. Přejeme vám oběma hodně zdravíčka, pohody a úsměvů a stále tak veselou náladu, jaká je právě v této písničce, kterou vám posíláme, protože jste stále krásné kočky. Máme vás moc rádi, s láskou přejí děti a vnoučata. Šalalalalalalí a Václav Neckář. Tak tedy všechno nejlepší i od nás z Rádia Blaník.

Václavenská šala la la la lí na rádiu Blaník a pokračujeme dál. Krátce po půl deváté už Michal David a písnička Život je náš. Když Bůh stvořil maminky, tu nejlepší dal nám. Všechno nejlepší k narození nám přeje Jana, Tomáš, Bobina, Štěpánek, Kačka, Inka a taky tvůj manžel. Můj milý Blaníčku, zahraj prosím naší dceři Elišce k 25. narozeninám. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a nezapomeň, že jsem tu vždycky pro tebe. Máme tě moc rádi, mamka a tačka.

Michal David a Život je náš. Trocha romantiky. Teď to rozproudí Verona. Dobrý den, prosím o zahrání téhle písničky mým kolegyním z firmy Esko Třebíč. Děvčata, už je pátek a pěkný víkend před vámi, tak ať vám to v práci uteče. Lenka. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky mojí sestře do práce, do Moravských Budějovic, do Sternu. A chci vzkázat, ať se drží. Irenko, mám tě moc ráda. Ilona posílá.

Verona, na mě nečekej. Vy si počkejte na písničku kapely Turbo. Bez lásky žít se nedá. Zahrajte prosím mému miláčkovi, ať si tu dovolenou bez dětí společně pořádně užijeme a opožděně k našemu 14-letému výročí. Ať mě má pořád rád takhle střelenou, jaká jsem. Děkuji, Lucie.

0: na Turbo, bez lásky žít se nedá, za minutu 8:45 a za okamžik tahle lahůdka. Jelení Jiří Pavlice Hradišťan, miluju tě, s těmi to vzkazy. Hezký večer v Laníčku, prosím zahrajte pro mé milované rodiče Petra a Lubomíra, kteří si momentálně užívají poslední dny své dovolené na chatě. Písničku Miluju tě, doufám, že jste si dovolenou užili a těším se na vás, váš Dominik posílá. Zahrajte pro mého přítele Jiříka a pro mě, pro Terezu, milujeme se a budeme celý život spolu, těšíme se na společný život s našimi dětmi. A do třetice, ahoj v Laníčku, zahrajte pro moji skvělou manželku Páču Urbančekovou, kterou moc miluju, děkuji, že vše zvládáš se mnou, napsal Petr. Tak za okamžik si dáme písničku celou.
1: Rádio Blaní, písničky na přání. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan, písnička Miluju tě, a teď tu máme požadavek ze Slovenska. Pekný večer, prajem do Rádia Blaník, mohl bych som poprosit o zahrátě pesničky pre mojho svokra k dnešním 56. narozeninám. Prajeme veľa zdravia, pohody, úsmevu s vnukom Tomom. Děkujeme velmi pekně, Patrik. Tak jo, tak hrajeme, tady jsou Balónky a Nena. Rovnou 99 Love Balloons.

0: Nina 99 balonků. Já vám přeji dobrý večer s Blaníkem, teď na vaše přání kapela Krištof, ty a já. Dobrý večer, chci vrátit píseň mé lásce Ladínkovi Stasovice. Snad to bude touto cestou možné, i když je před námi dlouhá trať. Snad to, miláčku, zvládneme. Miluji tě, tvá Pavlínka.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky, celé léto.

0: Skupina Kryštof, ty a já. Přiblížila se 21. hodina, za chvíli budeme pokračovat, ještě stále na vaše přání, celých 60 minut to vidím. A vy jste si objednali taky Pokáče, písničku V lese. Dneska jsem v lese byl a už dál. Taky si dáme tuhle. Není nutno, aby bylo. A na vaše přání i Iveta Bartošová, Petr Sepeši, Knoflíky lásky. Po celé léto vám taky hrajeme hezky česky. Za 2 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A zítra nás čeká další krásný letní den. Jasno nebo polojasno, s teplotami od 26 do 30 stupňů na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech okolo 18 stupňů Celsia. Noční minima nejčastěji mezi 15 a 11.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: A na vaše přání taky písnička Žít svůj sen od skupiny Arakain a Dimitri. Tak pojďme na ní. Dnes má krásné 18. náš Tonda Habarta z Mokřan. A tak prosíme o písničku. Milý Tondo, přejeme ti hlavně moc zdraví a cestování bez nehod, protože dnes si vstoupil do světa dospělých, tak ať se ti v něm daří a máš čas plnit si své sny a přání a v práci, ať tě to stále naplňuje a si tam stále rád. Pamatuj si, že tvoje rodina tady vždy pro tebe bude. Velkou pusu posílá mamka s taťkou, Denisa s Arturem a zítra už také novomanželé Jirka a Wendy. Laníčku, prosím o zahrání písničky pro mého skvělého manžela Péťu Dlouhého z Brniště s tímto přáním. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví, popíjej víno, hodně se směj, jen dobrou náladu, prosím tě měj. Máme tě rádi, to dobře víš, manželka Věra, holky Sandra s rodinou a taky Sabina posílají písničku. Tak jdeme na ní.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Arakain, Dimitri a Žít svůj sen. Další požadavek, Adele zaspívá. Bráško můj, chybíš nám moc. Byl jsi super, bráška, a moc mi chybíš.

0: Adel, hello, na rádiu Blaník, 8 minut po 21. hodině. A my pokračujeme dál. Krásný den, Blaníčku, chtěla bych poslat písničku od srdce mě a mému příteli Milanovi, ať už se polepší a sklidní. Přítelkyně Mirka vybírá píseň, no a jakou? Knoflík lásky.
1: Rádio Blaník. Hezky česky, celé léto.

Markéta Bartošová, Petr Sepeši a Knoflíky lásky. Nádherná letní písnička do pohody dnešního letního večera. Před námi Lucie, Lenka Dusilová a Sen a bude to pro mého kamaráda Víta, na kterého se můžu vždy spolehnout, je s ním sranda a hlavně má vždy dobrou náladu. Proto ti posílám tvoji oblíbenou Luci a písničku Sen. David.

noci je taky Lenka Dusilová, písnička Sen. Teď není nutno. Máme tady přáníčko pro amazoňáky, kteří místo postele právě hlídají výrobu stroje, sklad nebo počítač. Ať dnešní noční uteče rychlostí výplatního dne, ať nás nic nezaskočí. Držte se, kolegové, Amazon navždy, Lucie. A přejeme Františkovi Rauchovi z Losiny, že se mu vrátila babička z nemocnice, a přejeme jim hodně strávených šťastných chvilek a lásky. Adam.

0: Zdeněk Svěrák, tak Jaroslav Uhlíř a Není nutno tady na Blaníku a pokračujeme napsání s Karlem Gotem. Milý Blaníku, k tvým prostřednictvím přejeme našemu tačkovi Péťovi k 56. narozeninám, které oslavil v úterý. Hlavně hodně zdraví, stále spoustu elánu a neustálý smysl pro humor. Děkuji mu, jak stále zvelebuje naši milovanou chatičku, kde to oba tak milujeme a pořád mě dokáže rozesmát. Všechno jen to úplně nejlepší přeje manželka Martina, dcera Kristýna s Davidem, nejmilovanější vnouček Danielek a taky naše psí láska Adélka. Tak jdeme na písničku.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaník.

Za 7 minut bude půl desáté. Za námi Karel Gott, Být stále mlád. Za chvíli Bratři Nedvědi. Krásná písnička Nad Sázavou. Ještě před nimi například Kabáti, Pavel Novák a taky Pokáč. Slíbená písnička V lese, tak za chvíli pokračujeme.

0: Rádio Blaník.
1: No a teď na vaše přání taky Pokáč, Píseň v lese. Milý Blaníšku, prosíme o zahrání písničky pro našeho Jirku z teplického PPL a doufáme, že alespoň letos se rozhoupeš a vyrazíš konečně do lesa. S přáním všeho nej a dalších kilometrů nejen za volantem ti posíláme další tvou oblíbenou písničku. Synovec Ferdík s Julinkou, taky maminka, brácha Libor s holčičkama Belunkou a Adélkou, sestra Maruška a všichni z Perníkové chaloupky v Orlických horách. 4. srpna oslavil náš kamarád Jenda Doubeček kůz narozeniny. Jendo, buď stále zdrav, užívej života vnoučat a myslivosti. Všechno nejlepší ti přejí myslivci ze Zdíkova.
2: Rádio Blaník. Hezky česky, celé léto.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Pekáč, respektive Pokáč, tedy a písnička V lese. A my si dáme další hezkou českou na vaše přání. Od Pavla Nováka Bude tu nádherná láska. Ten by mi dal Pokáč, kdyby to slyšel. Pekáč. No, tak každopádně, Pavel Novák bude pro koho? Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky pro nejúžasnější maminku Jarušku k jejím 49. narozeninám. Milá maminko, všechno nejkrásnější k tvým 49. narozeninám, hlavně pevné zdraví, hodně lásky, hojnost božího požehnání a ochrany Panny Marie. Milujeme tě, s láskou tvoje Eli, Mary a Lily Jarmilka. Tak písnička je tady.

Pavel Novák, nádherná láska. Nádherná písnička za námi a před námi Kabáti. Milí Blaníku, zahrajte písničku od Kabátů, Malou dámu pro nejlepší mámu pod sluncem. Syn Vojtíšek, 10 let a dcera Michalka, 7 let. Moc děkujeme. Není za co, ať si to užije. Vaše maminka. Pojďme dál. Milá Ilonko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka a samozřejmě i té lásky. Jsi úžasná maminka, dcera i žena, prostě lvice. Máme tě moc rádi, to ti přejí Luca, Ondra, Anička a Fíla. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od skupiny Kabát pro mého syna Tomáše, který má 33. narozeniny, takzvané Kristovy roky. Milý Tomáši, přejeme ti s tatínkem Jiříkem všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně zdraví a boží požehnání do dalších let. Irena z Valašského Meziříčí. No tak všechny oslavence zdravíme a písničku posíláme.

0: Skupina Kabáta, Malá dáma na rádiu Blaník. Pokračujeme na psání. Před námi už Bratři Nedvědi a krásná písnička Nad Sázavou. Prosím o zahrání mě a mému manželovi, se kterým trávíme léto na naší chatě, jen tak pro radost. Za týden se chystáme na dovolenou do Ratají nad Sázavou, na které máme krásné vzpomínky z dob, kde žili moji rodiče a naši synové tu trávili krásné prázdniny. Moc děkuji, se skvělé rádio, Anička. Tak Aničko, nemáte za co. A bude to taky pro Haničku, která má dnes narozeniny, a jejího muže Míru, přejí sousedi Evička a David.
1: Vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora.

Nádherná písnička Nad Sázavou, Bratři Nedvědi, právě teď na vaše přání, za 4 minuty 3/10. Pokračujeme dál, hezky česky samozřejmě, milí tačko, každý správně.

0: Jiří Korn a píseň Gentleman na Rádiu Blaník. Před námi Petr Poláček a Srdce prodávám. Milí Blaníku, prosím o zahrání písničky pro Danu Kristnerovou z Volenic. Milá maminko, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně radosti, smíchu, pohody a stále dobrou náladu. Děkujeme ti za všechnu lásku, péči a starost, kterou věnuješ celé naší rodině. Ať ti každý den přináší důvod k úsměvu a ať jsi stále obklopená lidmi, kteří tě mají rádi. S láskou přeje dcera a k přání se připojují i vnučky se svými partnery.
1: Rádio Blaník. Hezky česky, celé.

Petr Poláček, krásná písnička Srdce prodávám a pokračujeme na Rádiu Blaník. Dáme si balet Zákon schválnosti pro paní Etelu Boháčovou a pana Martina Pasienku z Klokočova u Chotěboře. S tímto přáním milovat znamená žít život toho, koho milujeme. K vašemu 18. výročí vám přeji hodně štěstí, spokojenosti, vždy dobrou náladu a pevné zdraví do dalších let. Mějte se stále rádi, přeje Dářka.

Za námi balet. A zákon schválnosti. Před námi Rigo, Olga Lounová a Petr Kolář, písnička Máma. Maminko moje jediná, chtěla bych ti popřát zdravíčko, štěstíčko, ty moje zlatíčko, máš 5 dětí, z toho jednoho syna a já čtvrtá dcera, tě má moc ráda, tak si užívej života, jsi náš strážný anděl, který pomáhá všem a nikdy nesklame. Moc tě milujeme, tvá rodina.

Tak a my míříme do finále dnešních písniček na přání. Před námi Věra Špinarová. Milý Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku k dnešním narozeninám mému manželovi Martinovi se vzkazem od svých nejmilovanějších. I když nás někdy štveš, tak si i přesto náš nejlepší tatínek a manžel na světě. Přejeme ti pevné zdravíčko a spoustu dalších kilometrů na svém oblíbeném kole. Manželka Lucie, děti Tereza a Martin vybírají písničku. Tenkrát na západě, tady jednoho dne se vrátíš a Vlasta se k vám přeje krásný poslech dalšího vysílání. No a za chvíli už písničky z lásky. Dobrý večer.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Krásný a ničím nerušený poslech nočního vysílání vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme sobotu 8. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Soběslav, tak blahopřejeme. 89. narozeniny slaví americký herec Dustin Hoffman a 49. zpěvák a finalista Česko Hledá Superstar 2 Petr Bende. Tisíce cest každý má tu svou. No a dnes jsou to 4 roky, kdy nás opustila americká herečka a zpěvačka Olivia Newton-John. Tolik tedy pohled do kalendáře a teď už hrajeme zase hezky česky až do 4 do rána. Tak si to užívejte.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: očekávané události. Radio
1: Krásné ráno, je sobota 8. srpna, dnes má svátek Soběslav a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 10 hodin dopoledne začíná v Zoo Dvorec v Borovanech na Českobudějovicku africký víkend. Sedlice na Strakonicku zase pořádají krajkářské slavnosti na náměstí. V Hradci Králové odstartuje ve 4 odpoledne komentovaná procházka historickým centrem a připomene město jako pevnost a život v ní. Krkonošské pivní slavnosti ve Vrchlabí na Trutnovsku nabídnou v zámeckém parku piva různých značek, občerstvení a doprovodný program. Zoo Liberec, která je nejstarší v Česku, si dnes připomene 122. výročí svého založení. Návštěvníci budou platit symbolicky vstupné 122 korun a vyzkoušet si mohou novou interaktivní hru v aplikaci i hřiště zaměřenou na historii zahrady. A na táborák s opékáním špekáčku přímo uprostřed náměstí Svobody v Brně se můžou zájemci těšit od 5. hodiny odpolední. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Vaník, počasí. Rádio
1: Vaník. Momentálně máme polojasno až jasno, na jihu Čech většinou oblačno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Sobotní obloha bude jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů. Na severu a severovýchodě bude kolem 24, na horách kolem 18. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.